Ranní vysílání Rádia Blaník mezi 5 a 6, to je klasika. Jenom hezky česky celý 60 minut. Potom přijde dobré ráno. Kolega Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. A pozor, 9 hodina dopolední, tam je to připravené jasně černé na bílém. V tom si můžete zkusit tipnout, z jakého roku jsou písničky, ukázky a také události, které Petr v našem vysílání představí. Tak nezapomeňte, 9 až 10 každý všední den je tu pro vás pravidelná rubrika, pravidelný pořad, tajemný rok.

Všechny život patří katům, katům v polích s pavou. Dnes

0: počasí.
1: Momentálně je obloha jasná až polojasná, zejména pak v Čechách od západu přechodně oblačno. Ojediněle se také vyskytují přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 19 až 14 stupňů. Pondělní obloha bude polojasná až jasná. Ráno zejména na Moravě a ve Slezsku bude zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer se od severozápadu lokálně objeví přehánky nebo silnější bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

Tvůrci českých písniček poslouchají Blaník, to je jasná věc. A těch 10 nejúspěšnějších vždy připraví a představí můj kolega. A to Petr Slíva, Česká desítka, každý pátek večer od 18 hodin. A pokud to v pátek nestíháte, vůbec to nevadí. Šanci máte na reprízu vždy v pravé poledne k obědu v neděli. A na Blaníku si dál pojďme hrát pohodové písničky a samo sebou i hezky česky. Jak jinak, tak klidnou noc a dobrý poslech. To vám přeje Martin.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha jasná až polojasná, zejména pak v Čechách od západu přechodně oblačno. Ojediněle se také vyskytují přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 19 až 14 stupňů. Pondělní obloha bude polojasná až jasná. Ráno zejména na Moravě a ve Slezsku bude zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer se od severozápadu lokálně objeví přehánky nebo silnější bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
3: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
4: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.

0: I v noci posloucháte rádio Blaník, za to velké díky, hrajeme si hezky česky. A pozor, každý večer o 19 hodin je to pouze podle vás. Ano, na vaše přání. Stačí si napsat na adresu radioblaník.cz, kliknout na písničky na přání a nechat si zahrát třeba Karla Gotta.
1: Pláži, pláči sníh, jak jeden z posledních, ti za štěstí.
0: Nebo byste radši Helenu Vondráčkovou? Ne, ne, vy byste radši Jirku Korna, že jo? Písničky na přání na Blaníku každý večer mezi 19. a 21. A když je vyprodáno, hrajeme i do 22 hodin. Tak na to myslete, klidnou noc.
2: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Hezky česky.

pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: očekávané události.
1: Krásný den, je pondělí 10. srpna, svátek slaví Vavřinec a před námi je přehled očekávaných událostí. Dnešním dnem končí možnost doplňovat kandidáty pro obecní volby nebo také měnit jejich pořadí. Dnes pokračuje i hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku kauze Dozimetr. V České Lípě pak budou probíhat prohlídky baziliky všech svatých, ta je nejvýznamnější barokní a sakrální stavbou města. Prohlídky budou od 11 do 17 hodin. V Brně Kohoutovicích se slavnostně otevře komunitní zahrada. Ta je určená k pěstování, odpočinku a sousedským setkáváním. Akce proběhne v 16 hodin v ulici Kopaniny. A dnes je také mimo jiné Světový den lvů. Slouží hlavně k připomenutí jejich ochrany a zlepšení jejich přirozeného prostředí. V Česku se na tyto majestátná zvířata můžete podívat v několika zoologických zahradách. Výjimečná je pak lví safari v safari parku ve Dvoře Králové nad Labem. Tady zavítáte mezi africké a berberské lvy a lvice. Tolik očekávané události. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
1: Ahoj holky, taky jdete na casting?
2: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
1: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
3: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí rlí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Báječné ráno, hezké pondělí, je tu pondělí s datem 10. srpna, vy posloucháte Rádio Blaník. Za chvíli česká hodinka a v ní Josef Laufer. Dále to budou Iveta Bartošová. A nebo skupina Kabáta Colorado. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
6: Rádio Blaník, počasí.
5: Dnes bude většinou polojasno až jasno, ráno zejména na Moravě a ve Slezsku zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami, anebo také bouřkami, pravděpodobně i silnými. Teploty přes den 31 až 36 stupňů, na horách o 10 méně, tedy do 26. Toliko počasí.
6: Martin Císař
7: na rádiu Blaník.
5: Tohle počasí, to je přesně to ideální letní, které láká k vodě. A my nějakou tu pozvánku k vodě máme. Za chvíli přidám, teď pojďme hrát. Hezky česky, tady u nás.

0: tohle byl báječný Petr Kolář a vy posloucháte Blaník.
1: S Martinem Císařem.
0: Tropické teploty mají podle meteorologů pokračovat i v tomto týdnu a my, blaničtí krajanci, jsme pro vás vypátrali místa, kde si užijete parádní koupačku. Mořské vonobytí, novou pláž, línou řeku a čistou vodu, tak tu si užijete v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Aquapalas Praha nabízí divokou řeku, mořské vonobytí, nespočet bazénů a tobogánů a také wellness. A dál se můžete schladit třeba v obci Modrá u Velehradu, kde najdete přírodní biotop na koupališti Milovicích u Hořic, anebo také v Úvalech u Prahy, kam jsem se vypravil v sobotu já a povídal jsem si se Simonou Mašatovou.
2: Otevřeno máme od 9 do 8 do večera, koupaliště je nádherně uprostřed přírody, 10 minut od vlaku, takže absolutně není problém.
0: Simonko, řekni mi jednu věc, kolik máme bazénu k dispozici, je tady něco i pro malé děti?
2: Je to malinké brouzdálko pro malé děti, kde vlastně dospělý člověk má vodu zhruba po kolena, kde jsou i atrakce, taková ta houba, kde z ní cáká voda. Pak tady máme menší bazének, kde máme vodu zhruba do pasu. No a pak jsou tři plavecké dráhy. Každá plavecká dráha má 50 metrů. Není úplně obvyklé, většinou mi má 25. Tři můstky, z kterých se jde skákat jenom šipky, ale jinak super. A vzadu máme nádherný beach volleyballový hřiště. Absolutně vyžití pro celý den pro rodinu.
0: Dneska teploty do 36, tak ideální pozvánka vyrazit právě sem k vodě. Úvaly, to je jasná volba. A jasná volba jsou i české písničky tady na Blaníku. Hrajeme si mezi 5. a 6. jenom hezky česky. Za chvíli Petr Spálený, opět a Radeček a romantický smyčce a také já skupiny Olympic. A já tady Martin Císař vinčuji krásný dobrý den.
1: Radio Blaník.
3: Hezky česky celé léto.
0: Dobré ráno, ať se vám dneska všechno daří.

0: Dobré ráno, za chvíli bude 17:30 a vy posloucháte Rádio Blaník. Dnes teploty do 36, tak to na koupání rozhodně bude. A o vodě to bude i s Jelenem.
1: Tak buď klidná jako voda, ale silná jako...
0: A písničku Moje malá premiéra přidá i Petra Janů. Jsme Blaník, krásné ráno, 27. rokem hrajeme pro vás hezky česky a tohle je česká hodinka mezi 5. a 6. Tak hezké ráno.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
3: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
2: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
3: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
2: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
3: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
2: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
3: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
4: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: kdekoliv na světě
1: a 24 hodin denně.
0: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
1: na našem webu radioblaník.cz. Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
0: A kde všude nás naladíte?
1: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
3: Radio Blaník, zprávy. Radio Blaník.
4: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Volební uskupení přihlášené do letošních komunálních voleb mají poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Můžou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Ve zlínské MHD přibylo meziročně vozů vybavených klimatizací. Dopravní společnost Zlín Otrokovice by měla letos postupně na linky nasadit 7 nových elektrobusů a 25 bateriových trolejbusů za stovky milionů. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmorského ložiska u Kypru. Pokrýt by jim měly své energetické potřeby už od března 2028. Fotbalisté Olomouce slaví první výhru v nové sezóně. Večer zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Artisem 2-1. Naopak brněnský nováček na premiérový tříbodový zisk stále čeká. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Čeká nás opět horko. Bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky anebo bouřky. Pravděpodobně můžou být místy i velmi silné. A dnešní nejvyšší denní teploty se budou držet mezi 31 a 36 stupni. Toliko počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: To byla báječná Petra Janů a písnička, která se jmenovala Moje malá premiéra. Za chvíli Colorado a skupina Kabát. A za chvíli také ranní dvojice. Petr s Adélkou už se na vás těší. Petr už tady prohlíží, co zase komu dá. No, komu to dá, to nevím, ale rozhodně to bude tankovací karta v hodnotě 5000 korun. Jak na to, tak při pondělku určitě prozradí, protože právě pondělí je ten den, kdy tohle to nabízíme v našem ranním vysílání. 9 až 10, tam je to klasika všedního rána, nebo chcete-li už dopoledne, pravda. Tam přijde opět tajemný rok a vydáme se do jednoho roku našeho života. Já vám popřeji hezké ráno, ať se daří a poslouchejte dál Blaník. A já se na vás těším v Českém ránu na Českém Blaníku. Úderem 6. jsem tam, tady už kolega Petr Slíva s Adélkou.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Tak to bylo Zrcadlo a Petr Muk na Blaníku. A než se do toho zrcadla podíváte, tak vám řeknu, co vás čeká na Blaníku v té příští hodině. Budeme si hrát a budeme si hrát hezky česky. Bude tam Karel Gott, Lucka Bílá i Helena Vondráčková. Hezky české na Blaníku celé léto i v pondělí 10. srpna, teď je 5.54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Severočeská obloha bude z rána polojasná, místy i oblačná a ojedinělé se někde vyskytnou ještě přehánky. Během dne pak čekáme polojasno až oblačno, přehánky jen místy a přijdou také bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Tolik o počasí a teď Monika a zprávy.
1: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Česko dál sužuje horko a hlavně také sucho. Povodí Vltavy se snaží odstranit nelegální stavby. Červený dům v České Lípě čeká proměna.
8: Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sucho v Česku se prohlubuje a už je vidět dokonce i z vesmíru. A to v rámci porovnávání snímků ze začátku letošního srpna s minulými roky. Rozdíly jsou nejvíce patrné v oblasti Českomoravské vrchoviny a na dalších místech ve středních nadmořských výškách. Srovnatelný s letoškem je rok 2018, kdy v Česku také panovalo velké sucho. Nelegální stavby u Vltavy pomalu končí. Velmi často jde o stavby vyrobené z toho, co bylo tehdy po ruce. Třeba i stará vysloužilá tramvaj. V oblasti je mnoho černých staveb bez stavebního povolení, navíc v místech, kde podle územního plánu nemá nic být. Povodí Vltavy jako vlastník pozemků se jich proto teď snaží zbavit. Jednu z nejcennějších památek svého druhu v Libereckém kraji čeká rekonstrukce. Stavbaři už převzali renesanční červený dům v České Lípě. Co tam po opravách vznikne, to ví ředitel vlastivědného muzea a galerie Zdeněk Vytáček.
9: V tom nejcennějším objektu, to znamená červeném domě, budou expozice. Tím vlastně zpřístupníme tento objekt veřejnosti, protože tady vznikne naše nová pobočka, kde vlastně budeme dole představovat potiskování a barvení textilu.
8: Ve dvou navazujících budovách budou odborné dílny, kanceláře, centrální evidence sbírek a příruční depozitáře. Západní Evropa zažila rekordně teplý začátek léta. Rekordní teploty pak v červenci podruhé za sebou zaznamenaly také světové oceány. Překonaly průměrný rekord z roku 2023. Vysoké teploty a sucho v Evropě, ale podle Evropské služby Copernicus pro sledování změn klimatu, způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
10: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno také, my už jsme s Adélkou na značkách, přejeme vám dobré pondělní ráno s datem 10. srpna, zejména všem vavřincům, kteří mají dneska svátek. Čeká nás docela nabité ráno, Budeme tady mít něco pro cyklisty, budeme tady mít opět jako každé pondělí palivovou kartu pro ty, kteří to radí za volantem. Budeme tady mít vzpomínku na páteční letní koncert v Chomutově, ale zároveň pozvánku na ten další. No bude toho prostě moc. Tak si to pojďme užít. Za minutu bude 6. Dobré ráno.

0: Tak to byl plamen Kateřiny Marie Tiché v dobrém ránu na Blaníku, 5 minut po 6. hodině. A i dneska čekáme na písničku Slunce dál svítí, tu, ve které si zaspívala právě i Kateřina Marie Tichá.
1: Slunce dál svítí
2: na rádiu Blaník.
0: Slunce dál svítí, to je naše blanická hymna, kterou jsme si před 2 lety nadělili k našemu 25. výročí. A tohle je ten kousek, ve kterém zpívá zrovna Kateřina Marie Tichá.
3: Tohle místo je všude kolem nás, stačí se...
0: Berte to jako důkaz, ale taky si tam zaspívali další, které znáte z našeho vysílání. Tomáš Klus, Tereza Mašková, Jindra Polák z Jelenu, Igor Tymko z No Name, Xindl X, Petr Kolář. No a ta písnička je hodně důležitá, protože vám může vynést 5 000 korun, nebo i víc. A dneska platí to i víc, protože naposledy, když ta naše písnička zazněla ve vysílání, tak se jako první dovolala Andrea a neuhodla, kdo zpívá tu ukázku, kterou jsme jí pustili. Takže se teď hraje o 15 000 korun.
4: Teď na vás, abyste předvedla vy krásnou práci. Tak pozorně poslouchejte, kdo pak nám to zpívá.
3: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď, a pořád nás to těší.
4: Tak kdo pak to je?
5: No, to je otázka.
4: No, tak povídejte, kdo to je?
5: Tereska Mašková.
4: Tereska Mašková, říkáte. Víte, co vám musím říct?
5: Že jsem se netrefila.
4: Přesně tak.
0: Takže se hraje o 15 tisíc. Vaším úkolem je opět ve vysílání si kdykoliv ve všední den, čili i dneska, odchytit právě hymnu Slunce dál svítí. Po jejím skončení se dovolat jako první na naše studiové číslo 800 109 109, a když se vám to podaří, tak jste ve hře. My vám pustíme ukázku z písničky a vaším úkolem je uhodnout, kdo v ní zpívá. Tak vám držíme palce. Jde o 15 tisíc.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku. Na Blaníku.
0: A tohle už jsou Boniem a za chvíli se mrkneme na počasí. Je 7 minut po 6.

0: Bonnie M a Holy Holy, it's a Holy Holiday. Ano, Holiday je pořád ještě tady, protože je pořád teprve 10. srpna. Jaké bude počasí?
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Dozvíme se právě teď. Adel, máš slovo.
2: Děkuji, krásné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Vypadá to, že ty vysoké teploty se nikam nechystají, ale jak to bude konkrétně dnes, tak to probereme s Miladou Křížovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, prozraďte
3: nám. Krásné ráno přeji. Většinou je polojasno až oblačno, místy dokonce skoro jasno. V noci se objevily také drobné přehánky, ale bylo jich velmi málo, takže problém se suchem určitě nevyřešili. Zajímavé jsou teploty, které na některých místech neklesly pod 20 stupňů Celsia, a to třeba v Praze, na Ondřejově nebo v Hejnicích na Liberecku. Jinak jsou teploty mezi 14 až 19 stupni Celsia a dokonce i na Šumavské Kvildě je kolem 6 stupňů.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné s nárazovitým větrem. Nejvyšší teploty dnes budou 31 až 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 26 stupňů.
2: Tím se potvrzuje, že se ty vysoké teploty nikam nechystají, ale jak to bude vypadat ve zbytku týdne?
3: V dalších dnech bude oblačnosti poměrně málo, bude většinou slunečno, teploty se budou pohybovat většinou na těch letních hodnotách do 30 stupňů Celsia, potom v pátek už budou překračovat místy právě tropických 30 stupňů Celsia a o víkendu se opět vrátí ty vyšší teploty tropické, ale v závěru období, buď to v neděli nebo v pondělí, se bude opět od západu ochlazovat.
0: Tak to byla Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, paní Křížová, děkujeme, Adélko, a pojďme někam utéct. Tady je útěka, Lucka Bílá na Blaníku.

0: Nevím, byť sám a Ela na Blaníku ještě navážu na tu předpověď počasí z Českého hydrometeorologického ústavu. V Dubaji, tam už si umí objednat i déšť. A nejenom déšť, umí se dokonce ochladit i ulici až o 20 stupňů. To by se totiž hodilo i u nás, objednat si déšť anebo ochladit si ulici. V Dubaji totiž mají místo, kde může být venku příjemných 27 stupňů, i když okolní teplota šplhá k 47. Ta ulice se jmenuje Raining Street, deštná nebo deštivá ulice. A déšť tam není náhoda, je řízený technologií. Pod ulicí vede skryté potrubí, ze kterého systém vypouští drobné kapky vody. Senzory přitom sledují okolní podmínky a podle nich celý systém upravují a výsledkem je právě ochlazení přibližně o 20 stupňů, tak možná se něčeho podobného někdy dočkáme i u nás. Rozhodně dřív se ale dočkáme krátkých zpráv, protože ty tady budou už za chvilku. Teď je 6.21. Rádio Blaník.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Pomoc! Nemůžu dýchat.
5: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
6: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
7: Serviceplus.cz.
8: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Odyssey na Fiat.cz.
9: Na plátky.
10: Na kostky.
9: S medem.
10: S pivem.
9: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
11: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
9: Více na prodejnyzeman.cz.
12: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
13: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
14: Na co?
13: Na naši fotovoltaiku.
14: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
13: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
14: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
13: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
14: A kdo se o to postará?
13: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
14: Tak to máme jasno.
15: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Na pláži u moře,
3: ve stínu Eiffelovky,
2: anebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radio Blaník, zprávy. Radio
4: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Paddleboardisté často riskují své životy. Neberou si plovací vesty, přestože jim je na některých místech u vody nabízejí. Podle odborníků ale velmi riskují, pokud se přižene nečekaně bouřka, můžou být rychle v ohrožení. Krajský soud v Ostravě se začne zabývat rozsáhlou drogovou kauzou mezinárodní organizované skupiny. Ta podle obžaloby ve velkém obchodovala s červeným fosforem, určeným k výrobě pervitinu. České Budějovice zaplatí za letní opravy škol desítky milionů. Částka ale bude zhruba stejná jako v minulých letech. K největším investičním akcím patří třeba pokračující snížení energetické náročnosti v mateřince Zejerova. Izrael podle premiéra Netanyahu a znovu odmítl 15-bodový mírový plán pro pásmo Gazy, navržený Radou míru. To ustavil americký prezident Donald Trump. Hnutí Hamás mírový plán už dříve přijalo. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník
6: s Petrem Slíbou.
7: Dobré ráno, je tady 10. srpen a přesně před 43 lety se atletka Jana Kratochvílová stala v Helsinkách mistrní světa v běhu na 400 metrů a vytvořila tehdy nový světový rekord. Tak ať je pro vás ten 10. srpen 2026 podobně úspěšný. A jaká hudební výročí a jaké hudební narozeniny nám přinese tento týden, o tom bude řeč už za chvíli. Za 2 minuty bude půl sedmé.

0: Helena Vondráčková, čas je proti nám, no tak trošku ano, protože už je tady zase pondělí a celý týden před námi. A jaké hudební narozeniny a jaká hudební výročí nám přinese, tak o tom už Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám hezký den, je pondělí a tak vás u nás na Blaníku tradičně zveme do světa hudebních výročí. Zítra by se dožil 87 let zpěvák a herec Josef Laufer. 34 svíček na svém narozeninovém dortu pak zítra svoukne Miraj Navrátil, zpěvák skupiny Miraj. Své 70. narozeniny oslaví pozítří písničkář Jaroslav Samson Lenk. 62 let by v ten den bylo zpěváku Petru Čejkovi a své narozeniny oslaví ve středu zpěvačka Eva Farná. Pozítří popřejeme Michalu Prokopovi, zpěvák, skladatel a moderátor oslaví své osmdesátiny. Pátek to bude už 30 let, co do hudebního nebe odešel Mickey Bolek, legenda českého rock'n'rollu. V neděli oslaví své už neuvěřitelné 68. narozeniny americká zpěvačka a herečka Madonna. Ale pozor, v neděli budeme nejen gratulovat královně popu, ale zároveň v ten den zavzpomínáme na krále rock'n'rollu. Připomeneme si totiž už 49 let, které uplynuly od úmrtí Elvise Presleyho. Bylo mu tehdy pouhých 42 let. Pro dnešek je to, přátelé, vše, přeji vám všem krásný den a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Danieli, děkujeme, pokud taky něco slavíte, přejeme vám všechno nejlepší. Lady Gaga, Bradley Cooper a Shallow teď na Blaníku 3 minuty po půl sedmé. Dobré pondělní ráno.

0: Láska má Václav Neckář na Blaníku. Láska kvete v každé době a v každém počasí. Dobré ráno, ráno a Blaník. Ale pokud toužíte potom, aby se vám zapalovala lítka, tak počasí vám s tím dneska určitě pomůže. Že mám pravdu.
1: Máš pravdu, minimálně co se týče teplot, protože na většině území odpoledne přesáhnou tu tropickou třicítku. Očekáváme teploty 31 až 36 v maximech. Na horách ale bude příjemných 26. Co se týče počasí na obloze, tak tady čekáme polojasno až oblačno. Přechodně i skoro jasno a odpoledne nebo k večeru se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky.
0: No ale nejenom lítka se zapalují, s ohledem na současné počasí a pokračující sucho přetrvává na většině území Česka taky zvýšené riziko vzniku a šíření požárů, varuje Český hydrometeorologický ústav. Na druhou stranu dobrou zprávou je, že jsme si konečně mohli o víkendu alespoň v noci doma vyvětrat, ale dneska bude asi zase nejlepší přes den všude zavřít a otevřít prostě až večer. A takovou jako docela příjemnou teplotu jsme si v pátek užívali v Chomutově na dalším z letních koncertů.

0: 1,75 litru za 99,90. Vín, to se vyplatí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Daniel Landa a Touha na Blaníku. Pokud toužíte po dalším letním koncertu Rádia Blaník, brzy se dočkáte.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ale nejdříve k tomu, který

0: Máme čerstvě za sebou, v pátek jsme měli letní koncert, tentokrát v Chomutově. A dál mě to město strašně překvapilo. To je tak krásné město, já jsem si říkal, jedu do Chomutova. Říkám si, nevím, co od toho čekat. Teď tam vidím to opravené náměstí, historické náměstí, krásné, barevné. S panem primátorem jsem si pěkně popovídal o tom, jak je Chomutov najednou progresivním městem. Fakt spousta měst se má od Chomutova co učit. Strašně se mi tam líbilo, strašně se vydařil ten letní koncert. Měli jsme full house, bylo plné náměstí. Skvělá byla Terka Mašková, skvělý byl Janek Ledecký, skvělý byl Jakub Smolík, Blanická kapela, o tom ani nemluvím. No a před námi je další letní koncert, tak kam se jede tentokrát?
1: No jede se už tento pátek do Napajedel, konkrétně to bude v Klubu kultury Napajedla na Louce. No a co se týče interpretů, tak tady vystoupí Slza, opět Tereska Mašková, Petr Kolář a samozřejmě Blanická kapela.
0: No a já jsem si v pátek v Chomutově Terku Maškovou trošku vyspovídal, tak abyste měli představu, co vás v Napajedlích čeká potom. Jsme v Chomutově a je po koncertu Teresky Maškové. Jak jsi to dneska užila?
2: Užila jsem si to hrozně moc. Lidi byli hrozně, hrozně fajn a bylo to super.
0: My tě uvidíme, nebo posluchači Rádia Blaník tě uvidí ještě v Napajedlech a uvidí tě v Tišnově. Jaký tam bude repertoár? Bude podobný jako dneska? Co tam chystáš?
2: A myslím si a budu doufat, že to bude úplně stejný. Možná něco ještě vymyslíme do té doby, ale určitě se můžou těšit na moji tvorbu, kterou znají a kterou slyší na Rádiu Blaník.
0: Tak, Terka Mašková, Napajedla v pátek. Letos pro vás máme taky speciální dárek. Přivezeme ho i tam z Brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovník 100 000 na ruku, tak se pro ní stavte už pátek. Napajedla.
3: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Albáno a Romina Pavora Šalaza na konci té dnešní první ranní hodiny tady u nás na Blaníku. V 6.53 pro vás mám pár tipů na to, proč poslouchat Blaník i po sedmé. Budou tam Krištof a Tomáš Klus. Jestli se blížím k cíli, budou i Činasky a Kutil. No, možná budete vzpomínat na páteční koncert Marka Ztraceného. Protože si po sedmé od něj dáme právě tuhle písničku. Je 6.54, dobré ráno. Radio
1: Blaník. Výborné stáčené frizanté.
2: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fignerce nebo Jablonci u divadla.
1: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
3: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
4: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle

0: Českého ráje k sobě domů.
1: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
2: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
1: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
3: Člena skupiny Centropol.
1: Vás to nebude stát ani korun.
2: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
1: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
4: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Severočeská obloha bude z rána polojasná, přechodně i oblačná, místy mohou doznívat i přehánky. Během odpoledne bude spíše polojasno, lokálně i zaprší a objeví se bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
4: Pozor si dejte na nehodu na Litoměřicku, a to mezi Lovečkovicemi a Leštinou. Tady bouralo osobní auto do svodidel, projedete tady s omezením. A komplikace jsou na Děčínsku, a to v horním podluží u obecního úřadu, kde je provoz částečně omezen z důvodu rekonstrukce vodovodu. Omezení potrvá až do konce října. A pokud i vy víte o nějakých dalších dopravních komplikacích, tak volejte linku 603 11 71 71. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Teď už jsou tu zprávy a s nimi Monika.
9: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Kvůli podzimním volbám končí další lhůta. Hlavní tepně z Liberce by pomohla dostavba dálnice. V Británii začíná atletický šampionát.
12: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Volební uskupení přihlášená do letošních komunálních voleb mají poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Můžou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy budou mít kandidující strany, hnutí, jejich koalice, nezávislí kandidáti nebo jejich sdružení ještě týden. Lhůta skončí až 17. srpna. Dopravní tepna 1/35 vedoucí z Liberecka až ke slovenským hranicím patří k velmi nebezpečným silnicím. Za 16 let už na ní zemřelo 255 lidí. Tragickou bilanci problémové tepny má utlumit dálnice, její dostavba se ale vleče. V poslední době na ní došlo hned k několika nehodám se smrtelnými následky. Brno bude mít poprvé společné městské hody. Na náměstí Svobody vypuknou už v pátek a představí se na nich přes 250 členů folklorních chas ze 23 městských částí. Co přesně návštěvníky čeká, přiblíží mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
13: První hodový den, tedy pátek, se ponese v duchu příprav, stavění máje a v centru města bude připravený folklorní program. Ten hlavní hodový den, tak to bude sobota, kdy se návštěvníci mohou těšit na slavnostní průvod a poté začne hodová zábava.
12: Třídenní program vyvrcholí v neděli bohoslužbou v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. V Birminghamu dnes odstartuje atletické mistrovství Evropy a hned na úvod nabídne 5 finálových disciplín. V běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účast v nich bojovat 4 čeští reprezentanti. Finále koulařek otevře ve 20 hodin večerní program. Do kvalifikačních kol dnes zasáhne 8 českých atletů. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
14: Dobré ráno,
15: Dobré ráno ode mě i od Adel. Držíme palce českým atletům a držíme palce i vám všem, kdo právě třeba teď nasedáte na kolo a jedete vstříc prázdninovým zážitkům, protože vaše cyklistické zážitky nás v této hodině budou zajímat. A my vás za ně i odměníme, ale více za chvíli. Teď cesta, Krištof a Tomáš Klus. Za půl minuty bude 7. Dobré ráno.

0: Flames of Love a Fenci na Blaníku.
1: Radio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: Je to tak, ode dneška pro vás máme v dobrém ránu opět něco speciálního, budeme sbírat vaše příběhy s dobrým koncem. Konkrétně nás zajímají zážitky z cest na kole, abychom je v pátek odměnili. Jezdíš na kole, Adel?
3: Jezdím na kole a strašně ráda.
0: Kdy jsi byla naposledy na kole?
3: Tyjo, já myslím, že no já chodím na spinning, tak to je jo, jako, no. To se, nevím, jestli se to úplně počítá, ale to bych klidně řekla jako tento týden skoro, ale já si myslím, že naposledy, tak před týdnem jsem byla na kole, já využívám ty napůjčení po Praze, protože nemám svoje kolo aktuálně, takže já si popojedu takhle hezky i po Praze.
0: No, kolo k prázdninám prostě patří, na tom se asi shodneme, vzpomeňte si třeba na Tomáše Holého a Františka Němce, to bylo, jak dostat tatínka do polepšovny, myslím, ten díl. Jak asi. Tam jezdili pro ten cukr a neustále jim do tohohle zvím mravenci. Prostě kolo je romantika a dobrodružství. Tak nám o těch vašich romantických anebo dobrodružných výletech napište. Kam jste se podívali na kole? Vzpomínáte na nějaký obzvlášť povedený výlet s dobrým koncem? Dejte nám to do SMSky a pošlete na 600 318 118. Kromě toho, že to přečteme, tak vy můžete něco vyhrát.
3: Můžete vyhrát cyklistický balíček od MND, který obsahuje cyklistickou lahev, cyklistický batoh, reflexní pásek, cyklistické nářadí a sadu osvětlení na kolo.
0: Tak o tohle se bude hrát a tohle získá někdo už vlastně zhruba za půl hodiny, protože po půl osmé vyhlásíme vítěze. Takže napište nám do SMSky nějaký váš dobrý příběh nebo příběh s dobrým koncem, který máte z kola, pošlete na 600 318 118 a po půl osmé čekejte telefonát.
2: Příběhy s dobrým koncem
1: na Rádiu Blaník.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
0: Tak ať to šlape, teď už činasky a kutil.

0: Čenaské a Kutil na Blaníku. Dneska je 10. srpna, Vavřincové mají svůj svátek a Vavřincové mají nespočet pranostik. Tak třeba svatého Vavřince svícen do světnice. Je-li od Petra do Vavřince parno, bývá v zimě studeno. Počasí na svatého Vavřince, jaké jest, takové se udrží několik dní.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A to by mě zajímalo.
2: No, ono to počasí dnes je pravda, že je podobné tomu, co bude následovat ve zbytku týdne, takže můžeme si říct, že tahle poslední pranostika sedí. A jaké to počasí bude, tak bude teplé, 31 až 36 stupňů v maximech. Kdo se chce schladit, může nahoře, protože tady bude okolo 26. Jinak čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a k večeru se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky, které mohou být i silné. No a co ten zbytek týdne, tak to ví Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Další bude oblačnosti poměrně málo, bude většinou slunečno, teploty se budou pohybovat většinou na těch letních hodnotách do 30 stupňů Celsia, potom v pátek už budou překračovat místy právě tropických 30 stupňů Celsia a o víkendu se opět vrátí ty vyšší teploty tropické, ale v závěru období, buď to v neděli nebo v pondělí, se bude opět od západu ochlazovat.
0: Tak jste to slyšeli, ta pranostika nebyla úplně daleko od pravdy. To byla Milada Křížová. Děkujeme, zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu. Tohle už jsou Ricky Epovery a Mama Maria. 2 minuty před 7:15.

Marek ztracený a zastav mě v dobrém ránu na Blaníku. Marek se v pátek zastavil na pražské Letenské pláni a splnil si tam jeden velký sen. Na jeho koncert na Letnou dorazilo podle pořadatelů více než 70 tisíc lidí. Marek tam během 2 hodin projel většinu největších hitů své 18-leté kariéry od písničky Ztrácíš, která ho v roce 2008 vystřelila vlastně do té první linie mezi známé české zpěváky přes originál Moji milou, Vítr do plachet až po novinku Obuji si mé boty. A nebyla to jen obyčejná koncertní sestava. Na pódiu se objevil třeba jeho syn, jeho táta, Marta Jandová, která zpívala vysoko nad hlavami diváků. Za bicí dokonce usedl Petr Čtvrtníček. A jeden z nejdůjemnějších momentů přišel u písničky Ta bílá ti sluší, kdy Marek pozval na koncert manželský pár, který je spolu neuvěřitelných 70 let. Tak takhle nějak se plní sny. A my za chvíli splníme váš sen o cyklistické výbavě. Předtím ještě krátké zprávy, teď je 7 hodin a 20 minut. Dobré ráno.

0: svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
2: V parcel boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
3: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
4: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
3: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
5: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
6: Jo.
5: Jakej?
6: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
7: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
8: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
7: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany. Gastronomické speciality a super kapely.
8: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
9: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébrmáč. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
10: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
11: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
12: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
13: Na plátky.
14: Na kostky.
13: S medem.
14: S pivem.
13: Hlavně ať je na grilu.
15: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
16: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
15: Více na prodejnyzeman.cz.
17: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Unikátní barokní terasovitou zahradu na zámku Zákupy, která patří k nejcennějším částem památky, čeká obnova. Liberecký kraj schválil 10milionovou dotaci na přípravy. Proč, na co přesně peníze půjdou a co všechno bude obnova zahrnovat, to jsme probrali s hejtmanem Martinem Půtou. Náš rozhovor si na rádiu Blaník můžete poslechnout v úterý.
3: Do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
5: tisku levně.cz.
6: Náplně hned.

0: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
0: I to najdete na stránkách radioblaník.cz. Blaník za volantem.
2: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Komplikace vás potkají na Chomutovsku, ve Vejprtech, na Hasičské ulici, kde neprojedete kvůli opravě vodovodu. Sledujte na místě proto dopravní značení. A omezení provozu očekávejte na Jablonecku v Tanvaldu v Palackého ulici, kde probíhají práce na silnici. Pokud i vy víte o nějakých komplikacích, tak linka je 603 11 71 71. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Teď už zprávy a s nimi Monika.
3: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
4: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Úřad práce dnes zveřejní údaje o červencové nezaměstnanosti v Česku. V červnu podle úřadu zůstala stejná jako v květnu a dosáhla 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a taky oživení ekonomiky. Letošní horké léto přeje kempování. Libují si nejen provozovatelé kempů, ale i sami kempující. Rádi totiž v současných vedrech opustí své přehřáté domovy a stráví noci venku. Trutnov zabezpečí nestabilní svah nad areálem na Lukách. Radnici to přijde na 13 milionů korun. Úprava má dlouhodobě zabezpečit lokalitu v blízkosti zimního i fotbalového stadionu před nekontrolovaným sesuvem půdy. Florbalisté mistrovské Mladé Boleslavy na premiérový triumf nedosáhli. Ve finále mezinárodního turné Czech Open v Praze podlehli švédskému Falunu 5-6, který tak obhájil prvenství z loňska a ovládl akci už po šesté. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Svívou.
5: No a libují si nejenom kempaři, ale libují si i cyklisté, protože ono to na tom kole alespoň trošku fouká. Tak některou z těch vašich cyklistických historek, které nám posíláte, už za chvíli odměníme. Za dvě minuty bude půl osmé.

0: nohami na stole a Peter Nať na Blaníku, 8:02 a jde se odměňovat.
1: Radio Blaník vám přináší příběhy s dobrým koncem.
0: Dobré ráno, tady je Petr Slíva a Adéla Zahradníčková z Rádia Blaník. Martin ze Šumavy, je to tak?
2: Je to tak, je to tak.
0: Martine, jak vám to šlape, že se ptám?
2: Teďko mi to jede, než šlape, teďko jsem mobilní.
0: Dobře, dobře. A kdy jste byl naposledy na kole?
2: Na kole, no, to budou takový 3 týdny určitě. Jo, no, jak je to teplo, tak se člověku moc nechce.
0: No, my tady máme tu vaši historku, kterou jste nám poslal SMS-kou. Adel, přečti, prosím tě, nebo aspoň část.
3: Určitě. Ahoj, Blaníčku, před pár lety jsem se vsadil, že přijedu z Kroup nad Vltavou za 2 dny na Lipno, včetně 10 kg rodinného stanu a všech věcí na 4 dny. Zapomněl jsem ale sportovní sedlo vyměnit za cestovní. Z Milevska jsem to dojel vlakem, jelikož jsem se nemohl posadit ani na lavičku u kostela v Milevsku.
0: Už se to rozleželo.
2: Tak, tak. No, bylo to velice humorné. Já jsem se takhle bavil s kamarádem vlastně jen o tom, že se tam zase chystáme jako vždycky, jako každý rok, a říkám, hele, přemýšlím, že bych to vzal tentokrát na kole. No. A on, ty si to zbláznil, jsi prý. Jestli ty tam dojedeš na kole, tak já na tom ostrově Tajvan rozdělám pomocí dřívek v oheň. Já říkám, to se s tebou klidně vsadím.
0: No. Tak hlavně, že to dobře dopadlo. A víte co?
2: Teorii.
0: My vám posíláme
2: ten
0: cyklistický balíček od M&D.
2: Děkuji moc krát.
0: Tak, Martine, ať to šlape. Teď už bez nějakých dalších zdravotních problémů. Zůstaňte nám na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Děkuji moc krát, no. Již jsem poučen, samozřejmě.
0: No, my tím ale nekončíme. Zítra nás čeká další kolo s vašimi historkami na kole. Čeština je krásná. A navíc na stránce www.mnd.cz/radio můžete už teď hrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Tak se přihlaste a určitě to zkuste.
1: Příběhy s dobrým koncem. Na Rádiu Blaník. Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.

0: kancelář Blue Style. Kos si oblíbili milovníci odpočinku i aktivní dovolené. Ostrov se díky rovinatému terénu a cyklostezkám skvěle hodí k výletům na kole, vidíte zase kolo. Za návštěvu stojí taky tradiční řecké vesničky, termální prameny a nebo některý z okolních ostrovů. Pro rodinnou dovolenou doporučujeme hotel Giakalis Aquapark Resort v letovisku Marmari, který najdete pouze v nabídce Blue Style. Hotel prošel kompletní rekonstrukcí a nachází se v klidnější části ostrova. Součástí rezortu je taky bazén pro dospělé i děti a aquapark s 5 skluzavkami. Nechybí dětské hřiště, minigolf a nebo možnost vodních sportů na pláži. O bezstarostnou dovolenou se postará all inclusive a potěší i krátká vzdálenost od letiště. Na Kos můžete odletět z Prahy, Brna i Ostravy a přímo na místě vám budou k dispozici česky mluvící delegáti Blue Style, kteří poradí s výběrem výletu i s dalšími typy, co na ostrově navštívit.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
3: Víc nebo míň.
4: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
3: za 5 000 korun.
5: Tak hodně štěstí.
4: Víc nebo míň.
3: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
6: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
12: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
15: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
16: Co třeba na delfíny?
15: Do zoo?
16: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
15: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
16: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
18: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Vlak, co nikde nestaví, a Olympik na Blaníku. Ano, i vlakem můžete dojet tam, kam vás dneska pozve Mirek Táborský. Je tady další prázdninové pondělí a se mnou ve studiu Mirek Táborský. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy prý teď točíte v poslední době hodně na Moravě.
1: Ano, mám tam v Ostravě roztočený takový seriál pro děti.
0: No a možná právě proto se v tomto týdnu na Moravu podíváme.
1: Možná je to souhra náhod, ale pozvu posluchače na procházku chráněnou krajinou oblastí Poodří, což je vlastně blízko Ostravy. A člověk by tam nečekal v té průmyslové aglomeraci tak krásnou přírodu, o jaké se pokusím posluchačům vyprávět.
0: To mi povídejte, já 17 let žil ve Studence, takže já chráněnou krajinou oblast Poodří moc dobře znám.
1: No, vidíte to. Tak si ji aspoň přinesete a můžete mě při práci kontrolovat, jestli to říkám správně.
0: A zůstaneme pouze tam?
1: Ne, ještě se potom vydáme z Bouzova do Javoříčka.
0: Tam to taky znám.
1: No, taky krásná krajina a krásná místa k poznávání. Jsou tam známé javoříčské jeskyně, ale pozvu vás na prohlídku ještě jedné jeskyně na Jesenicku. Je to jeskyně, která se jmenuje Na špičáku.
0: Tak se těším a vy si to poslechněte odpoledne po 15. hodině. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A teď se poslechněte Roxette na Blaníku v 7.52.

0: How do you do? Zpívají Roxette na Blaníku chvilku před 8 hodinou. A co po ní? No, po 8 třeba Karel Zik. Tereza Kendlová. A taky Anna K. Hezky česky toho na Blaníku bude i po 8, a protože je pondělí, budeme hrát o další palivovou kartu. Teď je 7.55. Radio
1: Blaník. Výborné stáčené frizanté.
2: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
1: Frizanté z Vínohruška.
3: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
5: Radio Blaník. Počasí. Radio.
6: Pěkné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. V severních Čechách bude z rána polojasno, přechodně i oblačno. Během odpoledne čekáme polojasnou oblohu, vyskytnou se také přehánky nebo bouřky. Teploměry vyšplhají ke 36 stupňům. Tolik o počasí a teď už dopravní servis.
5: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Za volantem.
6: Komplikace vás potkají na dálnici D8 za sjezdem na Trmice na 68. kilometru směrem od Drážďan na Prahu. Tady se v pravém pruhu srazila dvě nákladní auta, nehodu vyšetřuje policie, kolona se zatím netvoří. A na dálnici D8 v tunelu Libouchec na 85. kilometru směrem od Prahy na Drážďany stojí v pravém pruhu porouchané auto. Dávejte si tady pozor, ani tady se kolona zatím netvoří. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi Monika.
8: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
9: Plocha nových bytů se zvenšila o 10 metrů čtverečních. Plzeň potřebuje zvýšit hladinu Poleveckého rybníka. Dvě české plavkyně se pokusí dostat do finále šampionátu.
10: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Plocha nových bytů v Česku se zmenšuje. Podle developerů se za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji. Průměrná plocha novostaveb tak nyní dosahuje zhruba 650 metrů čtverečních. Na trhu se ale také čím dál častěji objevují mikrobyty nebo prostory, které kvůli velikosti nesplňují parametry bytu. Výstavba tzv. Boskovické spojky nabírá další zpoždění. V budoucnu má umožnit přímé spojení vlaků z Boskovic do Brna bez přestupů ve Skalici nad Svitavou. Ministerstvo životního prostředí sice prodloužilo platnost kladného stanoviska EIA z roku 2018 až do roku 2030, ale Správa železnic počítá se stavbou nejdříve po roce 2032. Bolevecký rybník v Plzni by aktuálně potřeboval vyšší hladinu. Město chce totiž co nejdříve odbahnit sousední malý Bolevecký rybník a víc tomu říká náměstek primátora Aleš Tolar.
11: Proto, aby tam mohl vyrazit ten sací bagr, tak potřebujeme mít tu hladinu na maximální úrovni. Součástí toho projektu není jako žádný vytváření plážových prostorů pro koupání. Asi se tam možnost otevře, ale nechceme tam kiosky. V konceptu celkových úprav se s tím nepočítá, to je spíš jako klidová zóna na kochání se krajinou a přírodou.
9: Kvůli vedru má Bolevecký rybník ale o 40 cm nižší hladinu a město ji kvůli nedostatku vody nemůže dopouštět z Berounky. V Paříži dnes začnou na mistrovství Evropy soutěže v bazénovém plavání. Hned v prvním soutěžním dnu budou o postup do zítřejšího finále závodu na 100 metrů volný způsob bojovat největší hvězda výpravy Barbora Sémanová a také Barbora Janíčková. Na předloňském šampionátu v Bělehradě získali v této disciplíně zlato a stříbro. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
7: Dobré ráno, Rádia Blaník.
12: S Petrem Svívou.
0: Dobré ráno, ode mě i od Adélky. Máme pondělí 10. srpna. Cyklistům už jsme dneska ráno nadělili, tak teď se bude pro změnu nadělovat řidičům. I dneska, protože je pondělí, pro vás máme palivovou kartu. Více už za chvíli. Teď Karel Zecha, měla na očích brýle. Já 8.

0: To byla Tereza Kendlová a Diamanty a jeden takový diamant pro vás máme.
1: Brzda, plyn na Rádiu Blaník. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
0: A teď už k tomu, co pro vás máme.
1: Brzda, plyn na Rádiu Blaník.
0: Tak je pondělí a to kromě toho, že jsme na startu nového týdne, znamená i to, že ten start může stát za to, protože celé prázdniny, každé pondělí, to znamená, že i dneska 10. srpna v dobrém ránu a hrajeme o nabitou tankkartu Easy v hodnotě 5000 korun, se kterou můžete na čerpacích stanicích Orlen natankovat kvalitní paliva se slevou, navíc ochutnat osvěžující letní nápoje nebo gastronovinky, jako jsou rozpečené sendviče nebo vepřový hojsenburger, abyste na ty prázdninové výlety nemuseli za své, tak vám řekneme, co musíte udělat. Prostě nám napište celé své jméno, město a obec, kde bydlíte. Pošlete nám to SMS-kou na 600 318 118 a možná zrovna vám po 8:30 zavoláme a budete ve hře a potom to bude na vás. Pustíme vám kousek písničky, vy si zvolíte, jestli chcete s brzdou, plynem nebo s pátečkou, to znamená, jestli chcete pomalej, rychlej a nebo pospátku. No a když uhodnete, jak se ta písnička jmenuje nebo kdo ji zpívá, tak karta za 5000 je vaše, tak držíme palce, pište nám 600 318 118, jméno, příjmení, odkud jste a po 8:30 se uvidí a uslyší. Teď už Far Corporation a Stairway to Heaven na Blaníku.

0: Star Corporation a Starlight to Heaven. Schody do nebe, tak se do toho nebe teď podíváme.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio.
0: Co nám tam připravili? Na svatého Vavřince brambory do hrnce, na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce, tak to je jenom moravská obdoba. Na svatého Vavřince 4 řípy do hrnce, tak což se ještě dává do hrnce. Na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce pro změnu. Mm-hmm. Tak to jsou taky pranostiky, které se pojí k dnešnímu dni. Jaký ten den bude?
2: Dnes nás čeká takový hezký letní den. Teploty se budou pohybovat nad 30 stupňů Celsia na většině území, 31 až 36 na horách, ale bude příjemných 26 stupňů. Co se týká sluní, tak toho dnes bude, ale pomálu, polojasno až oblačno. Během dne se bude postupně zatahovat a dokonce se může od západu lokálně vyskytnout nějaká ta přeháňka nebo bouřka. A jaký bude zbytek týdne, tak na to se zeptáme Milady Křížové z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V dalších dnech bude oblačnosti poměrně málo, bude většinou slunečno, teploty se budou pohybovat většinou na těch letních hodnotách do 30 stupňů Celsia. Potom v pátek už budou překračovat místy právě tropických 30 stupňů Celsia a o víkendu se opět vrátí ty vyšší teploty tropické, ale v závěru období, buď to v neděli nebo v pondělí, se bude opět od západu ochlazovat.
0: Tak to budou další dny na planetě Zemi. Jaké budou noci, o to vám teď zaspívá Anaka. Tady je noc na Zemi. Za minutu bude 8:45. Dobré ráno.

0: Tak to byl Dalibor Janda a Hurikán na Blaníku a doufejme, že do středy žádný hurikán nepřijde, protože připomínám, že ve středu nás čeká to nebeské divadlo. Kdo jej prošvihne, bude mít další šanci až za dlouhé roky, protože ve středu se nad Českem objeví výrazné částečné zatmění slunce a večer k tomu se přidají ještě Perseidy se svou show. Nejlepší bude hledat místo s co nejotevřenějším výhledem, hlavně směrem od západu, protože sluníčko bude při zatmění už poměrně nízko nad obzorem. Na západě Česka budou podmínky prý o něco lepší než na východě. A pozor, na slunce se teda rozhodně nedívejte jenom tak očima, potřebujete speciální brýle anebo filtr. No a potom přijde noc a právě 12. srpna vrcholí taky meteorický roj Perseidy. Letos mají navíc skvělé podmínky, protože měsíc bude v novu takzvaně a nebude svým světlem rušit pozorování, takže ideální plán odpoledne si najít místo s výhledem na západ, večer si rozložit deku, zhasnout všechno kolem sebe a čekat, co nám vesmír prostě předvede. Takže středa bude velká, za chvíli to bude taky velké, protože budeme odměňovat někoho z vás palivovou kartou. Ale předtím tady budou ještě krátké zprávy. Teď je 8.22.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz
7: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
8: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: chlapi, proč ten bagr nemaká?
1: Asi bouchla hadice.
0: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
1: Co?
0: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
1: Chlapi, jedem do Hostru!
2: Skali, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tisku levně.cz.
4: Náplně hned.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: Za volantem.
4: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Komplikace vás potkají na Děčínsku, a to v České Kamenici v Mánesově ulici. Tady probíhá pokládka kabelů, počítejte proto s omezením. A pozor na Jablonecku v Tanvaldu, ve Školní ulici v úseku mezi ulicemi Palackého a Komenského. Tady je uzavřena silnice z důvodu prací na vozovce, proto zvolte raději jinou trasu. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi Monika.
5: Šťastnou cestu domů přejí matracezahubičku.cz, kvalitní české ortopedické.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Průměrná sazba hypoték začátkem srpna stoupla meziměsíčně o 0,1% bodu. Pohybovala se tak na 5,42%. Stoupla po páté v řadě a podle Swiss Life hypoindexu byla nejvýš za poslední dva roky. Úřad práce opravil významné chyby ve svém účetnictví. Podle nejvyššího kontrolního úřadu byly v objemu víc než 5,5 miliardy. Současné údaje úřadu práce jsou už spolehlivé. V centru Liberce hasiči likvidovali požár dvoupatrového domu. Oheň vzplál v podvečer na střeše objektu v Nerudově ulici. Před příjezdem hasičů budovu opustilo 15 lidí. Záchranáři museli ošetřit 5 vyčerpaných hasičů. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru, pokud by měly své energetické potřeby už od března 2028. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petra.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: A už to tady pro vás s Adelkou všechno chystáme, protože za chvíli možná někdo z vás vyhraje tankovací kartu Orlen. Tak držíme palce a teď už jsme ke sbírka Bělý květ na Blaníku.

0: to byl Bielý kvet a Mekeš Bierka. A teď už jdeme tankovat.
1: Brzda, plyn na rádiu Blaník.
0: Hrajeme o nabitou tankkartu Easy v hodnotě 5000 korun, se kterou můžete na čerpacích stanicích Orlen natankovat kvalitní paliva se slevou a navíc ochutnat osvěžující letní nápoje nebo gastronovinky, jako jsou rozpečené sendviče nebo vepřový hoisin burger. A hrát dneska bude Aneta. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Aneta Zesán, abych to teda úplně upřesnil. Aneto, vy budete zase poznávat písničku, její název, případně interpreta, ale není to tak jednoduché. Adelka vám hned vysvětlí, o co jde.
3: Tak Aneto, my vám pustíme ukázku z písničky, no a teď jde o to, jestli si vyberete, jestli šlápneme na brzdu, šlápneme na plyn, anebo zařadíme zpátečku a podle toho vám tu písničku pustíme buď pomalejší, rychlejší, anebo pospátku. Tak co si vyberete?
2: Tak já bych asi šlápla na brzdu.
0: Na brzdu, já mám pocit, že všichni šlapou na brzdu. Že mají pocit, že když to bude pomalejší, že to bude zřetelnější. Já bych si tím byl úplně jistý, ale dobře, vybrala jste si. Tak Aneto, dobře poslouchejte, pouštím ukázku, jo?

0: Říká vám to něco v tomto rytmu, v tomto tempu?
1: Karel Gott, Být stále mlad.
0: Jasně. Mě ještě zajímalo, jak to zní zrychleně. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad. A zpátečka. No, skoro bych řekl, že máte štěstí, že jste si nevybrala tu zpátečku, co?
1: No, to jo.
0: Takže tankovací karta Easy v hodnotě 5000 korun je vaše. Užijte si ji ve zdraví.
1: Děkuju.
0: Ať to jezdí. A mějte se krásně, posíláme. Naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: A já k tomu ještě dodám, že pokud i vy vyrážíte na vaše prázdninové cesty, stavte se na čerpacích stanicích Orlen pro epické letní slevy, které platí s Orlen aplikací každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Natankujte si díky tomu paliva Efekta se slevou 1 koruny na litr anebo prémiovou vervu se slevou 2 korun na litr. Akce platí až do konce srpna. Brzda, plyn na Rádiu
2: Blaník. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tajemný rok Rádia Blaník.
4: Tajemný

0: Trápím se, trápím, má Petr Spálený na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Teď tady na mě vyskočila rada, co dělat v horkých letních dnech. A vzhledem k tomu, že ta rada pochází od předního českého kardiologa, pana profesora Pirka, tak bych ji nebral na lehkou váhu a je vlastně strašně jednoduchá. Řídit se přírodou a všímat si toho, co v horku instinktivně dělají zvířata. Tedy zvolnit, nepřepínat se a šetřit organismus. Jak jednoduché. A dneska se to asi bude hodit.
2: No to rozhodně.

0: Než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štíhá mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
9: Yeso!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
13: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
12: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
13: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
12: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.

0: Kabáti a šaman v dobrém ránu na Blaníku, a to dobré ráno na Blaníku už se za chvíli přelije v tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: V 9 hodin nastane ta změna. A po 9 hodině společně budeme zase pátrat po roce, ze kterého pocházejí písničky, které vám budeme hrát. A události, o kterých bude taky řeč. A mimo jiné bude řeč o jednom seriálu, který se zrodil právě v tajemném roce. A uvádí jej tahle písnička.
3: Já jsem ulicí tvou, jsem já.
0: A více si řekneme po 9 hodině. Teď ještě Chris Norman, je 8.50, dobré ráno.

0: Sam Hearts Are Diamonds a Chris Norman na Blaníku v 8.54. Tajemný rok, jak jsem sliboval, už v příští hodině a dnes v něm třeba tahle písnička. Někde si najdu malej byt. Z tajemného roku pochází i tahle. A nebo tahle. Velikou, velikou. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Rádio
1: Blaník. Výborné stáčené frizanté.
2: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fignerce nebo Jablonci u divadla.
1: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
3: Chcete to nejlepší pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové zahradní techniky Honda v Liberci na ulici Milady Horákové. Najdete zde kompletní sortiment produktů pro dům a zahradu značky Honda, včetně originálních sekaček se dvěma sekacími noži, které dokonale posekají a pozbírají i mokrou trávu. Honda stroje Liberec, Milady Horákové 1093.
4: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Odyssey na fiat.cz.
5: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílu skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
6: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
2: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Severočeská obloha bude dnes odpoledne polojasná, přechodně čekáme i oblačno, objeví se přehánky a lokálně také bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na informace ze silnic.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Za volantem. Pozor si dejte na Chomutovsku ve Vejprtech na Hasičské ulici, kde neprojedete kvůli opravě vodovodu. Sledujte proto v místě dopravní označení. A na Děčínsku v České Kamenici v Mánesově ulici probíhá pokládka kabelů. Tady počítejte s omezením a s případnými komplikacemi. 603 11 71 71, tak zní číslo naší dopravní linky. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi kolegyně Monika Holubová.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Současné sucho na tocích je podobné jako v roce 2018. Radní v Praze projednají propojku Uhříněvsi s Pacovem. Na tenistu Menšíka čeká další zápas. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hydrologické sucho je aktuálně na většině území Česka. V řekách je málo vody a ještě horší situace je na malých potocích. Některé se už blíží minimum z roku 2018, kdy bylo také extrémní sucho. Lidem ale už také vysychají studny a problémy mají i rybáři. Třeba v třeboňských rybnících je málo vody a hrozí, že budou muset začít s výlovy. A horko bude také dnes. Teploty budou stoupat k 37 stupňům a ve vedrech patří malé děti mezi ty nejvíc ohrožené. Jejich organismus s vysokými teplotami vyrovnává hůř než u dospělých a přehřátí u nich může přijít rychleji. Jak je to v horku, také poradí mluvčí záchranky Jihomoravského kraje Michála Botová.
3: Hlídejme děti, aby pily, oni nemají pocit žízně, takže je potřeba jim neustále ty tekutiny dodávat. Můžeme jim také nabídnout třeba velmi oblíbený meloun. Ovoce se také v těchto dnech určitě hodí.
2: Největší pozor by měli mít rodiče také u kojenců a děti do 4 let. Pražští hradní dnes projednají rekonstrukci kasáren Karlín a nebo demolici mostu na Opatově, a to v Čelské ulici blízko metra. Znovu také vyberou vítěze tendru na stavební dozor terminálu Smíchovské nádraží a zároveň by měli radní vybrat projektanta silnice, která propojí Úříněves a obec Pacov nedaleko Říčan. Tenista Jakub Menšík postoupil na Masters v Kanadě do čtvrtfinále. Dalším soupeřem 13. nasazeného českého reprezentanta bude světová desítka a americký obhájce titulu Ben Shelton. 20-letý Menšík se s ním utká po čtvrté v kariéře. Ve vzájemné bilanci vede nad Američanem 2-1. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
4: A po víkendové pauze otevíráme hledání tajemného roku. 800 109 109, to je telefonní číslo, na které se volá. 600 318 118, to je číslo, na které se píše. A zajímají nás vaše tipy a vaše vzpomínky k typu, který nám zavoláte anebo napíšete. No a tu cestu vám budou ukazovat opět písničky a slovní nápovědy. První slovní nápověda už za chvilku, první písnička právě teď.

0: punto.
1: La camisa nera, Juanes.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: Písnička, se kterou jsme se ponořili hluboko do tajemného roku, ale jaký rok hledáme, to vám samozřejmě zatím neřekneme, ale uvidíme, třeba máte správný tip už. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
4: Ahoj Petře, Martin, po dlouhé době, já tě zdravím. Jsou to Reddy Kirken, to, co teď právě hrálo, a to je rok 2006. A nenapověděla mi tak ani tak písnička, jako ten videoklip, který se natáčel v Kozojedech.
1: A ty jsi tam byl u toho?
4: Ne, nebyl jsem u toho naštěstí, ale tu vesnici znám, protože jsem bydlel kousek od ní, protože je to na Kutnohorsku, takže asi takhle. Mm-hmm. A v roce 2006, no nevím, co jsem dělal, asi jsem bydlel taky v Jižních Čechách nebo na Plzeňsku, to si teď nepamatuju, ale zase najednou bylo to po divokých 90, tak si myslím, že jsem byl ještě mladý a blbej.
1: Tak ti moc děkuju, krásný den, ahoj.
4: Krásný den, Peťo, ahoj.
1: Pojďme na první SMSky.
5: Blanka z Černilova tipuje rok 2004, pak tady máme tip na rok 2005, ten nám poslal Martin z Prahy a napsal, to mě bylo krásných 30 let, v tu dobu jsem byl ještě bezdětný a pracoval jako barman v jednom baru v centru Prahy.
1: Děkujeme.
5: A pak tady mám ještě jeden tip na rok 2005, ten nám poslala Iveta z Pivína a napsala, to jsem 2 roky pracovala a byla na dovolené v Chorvatsku.
1: Děkujeme, Iveto. No tak se podíváme na tu první slovní nápovědu. Já už jsem vám něco napověděl před 9:00, tak tohle je ukázka ze seriálu, který se na televizních obrazovkách objevil v tajemném roce.
6: Vypadni voca!
7: Ona má dítě.
8: Řekni mi, co jste tady dělali.
9: Nic.
10: Můžu vám pomoct sundat mastné.
11: Počkejte, okamžitě to vím, dejte.
1: Tak fiktivní čtvrť Křečovice na periferii Prahy a seriál, který televize Nova vysílá do dneška od tajemného roku. A jmenuje se Ulice. Tak to je ta první slovní nápověda. A teď ten rok, ve kterém roce se nacházíme. Volejte, pište.
2: Našli jste rok vašeho života?
12: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.
1: A k té první nápovědě samozřejmě patří i tahle písnička Lucky Bílé.

0: Daniel Pouter a Bad Day v tajemném roce na Blaníku.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: A právě v tajemném roce jste tuhle písničku mohli slyšet poprvé. Stejně jako jste poprvé mohli v televizi vidět seriál Ulice. To byla první slovní nápověda. A tady jsou už další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, Dominik, čtu si u telefonu.
0: Povídejte, Dominiku, jaký máte tip?
2: Dneska mám tip na rok 2005 podle seriálu Ulice. Byť ten seriál teda nesleduju, tak ale vím, že začal v roce 2005 stejně jako Ordinace na Nově.
0: A co jste dělal vy v roce 2005?
2: No to mě bylo 6-7 let, takže pravděpodobně jsem nastoupil na základní školu nějak tak, přibližně.
0: Tak moc děkuju a krásný den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naschledanou.
0: Tak a teď je SMSky, Adel, je to tvé?
3: Katka z Pardubic přidává čárku k roku 2006 podle písně 1+1. Napsala, tu jsem poslouchala v porodnici, když jsem čekala svoji dceru Stázinku.
0: Díky.
3: Rok 2005 nám typuje Karel z Černovic, ale typuje ho tady třeba i Denisa z Hořovic, které bylo 11 let a Ulice byla jejím oblíbeným seriálem.
0: Děkujeme.
3: A přidám ještě jednu čárku k roku 2005 od Alči z Lesné u Znojma. V ten rok nějak kolem září se začal právě vysílat seriál Ulice.
0: Díky, díky. No a co vy? Víte, v jakém roce se dneska nacházíme? Tak nám to buď to hoďte do SMSky a pošlete na 600 318 118, nebo rovnou brnkněte na 800 109 109, no a nebo se mrkněte na Facebook a dejte to do komentářů. Teď je tady další písnička z tajemného roku a Petr Muk.

0: Holamúr zpíval Petr Muk v tajemném roce.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: No jo, ale jaký rok to byl? No byl to ten rok, kdy jste poprvé v televizi mohli vidět seriál Ulice a kdy jste poprvé mohli slyšet písničky, které si dneska hrajeme. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den. Já si myslím, že tajemný rok bude 2005.
0: Píšu si rok 2005, můžu znát vaše křestní jméno?
3: Honza.
0: Honza, odkud voláte, Honzo?
3: Volám ze Znojma.
0: A co jste dělal v roce 2005?
3: 2005, tak to jsem ještě na tomhle světě nebyl.
0: Ale moc děkuju, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Naschle.
0: Tak Adel, pojďme na SMSky.
4: Hezký den přeji všem do Blaníčku, za půl hodiny odjíždíme na dovolenou, ale já si ještě stihnu zatipovat tajemný rok. Podle seriálu Ulice a také podle písniček si myslím, že jde o rok 2005, to nám napsala Marie z Přepych.
0: Tak krásnou dovolenou a poslouchejte tam Blaník.
4: Potom přidám tip od Romany s Lubušem, i ty typují rok 2005 a napsali v tomto roce mi bylo 35, dělala jsem na poště a doma měla manžela a dva kluky a bylo nám krásně.
0: A děkujeme.
4: No a podíváme se ještě na Facebook, tady dominuje rok 2005, typuje ho třeba Mirka nebo Jindřiška.
0: Díky, díky. A co typujete vy? Nenechávejte se to pro sebe, zavolejte na 800 109 109, napište na 600 318 118 a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník. Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
6: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
7: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
9: Jo.
8: Jaký?
9: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
10: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
11: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
10: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
11: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
12: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
13: Service Plus.cz.
14: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Odyssey na Fiat.cz.
15: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: jak vypadají vaši oblíbení moderátoři
1: a kde všude nás naladíte.
0: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
5: Snad se mi zdáš, nebo nechápu nic. Snad jsem jen blázen, co chtěl bych být.

0: Beautiful, James Blunt.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Z bývalého vojáka se stal muzikant a docela mu to šlo a naskočil na poměrně slušnou kariéru. Taky tohle byl Tajemný rok, Ulice, známý český seriál, který se vysílá dodnes. To je taky Tajemný rok, protože v Tajemném roce se začal tento seriál vysílat. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíba, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Já vás zdravím, Rádio Blaník, tady Vláďa Slapy, Houseboat.
0: Tak Vláďo, je to vaše.
3: Zdravím vás z vodní hladiny. Myslím si taky, že je to rok 2005, protože jsem tady chytil na Slapech rekordního sumce.
0: No výborně, to si pamatuje rybář, jo?
3: No sakra, si to snad budu pamatovat do konce života. Skoro 2 metry.
0: Opravdové 2 metry nebo rybářské 2 metry?
3: Ne, opravdové. 1,98 m. A bojoval jsem s ním přes 2 hodiny.
0: Věřím tomu. Řekněte mi ještě, když jste na tom houseboatu, jste už na suchu nebo ještě ne?
3: No nejsme, tady vody je dost.
0: Vody je dost. To je super.
3: Zaplať pámbu, orlík je na suchu.
0: No jasně.
3: Slapy je luxus.
0: Tak krásný den, užívejte si ten luxus, naslyšenou.
3: Taky, papa.
0: Pojďme na SMSky.
4: Napsal nám Martin, dobrý den, jedná se o rok 2005, no jako věrný fanoušek Ulice by bylo smutné to nevědět.
0: Děkuju.
4: Přidám Hanku z Prahy, ta taky typuje rok 2005 a ten rok se zrovna chystala do důchodu.
0: Děkujeme.
4: No a přidám Čárku ještě k roku 2006 a ten nám poslala Denisa z Prahy.
0: Děkujeme, Deniso. Tak 6 píšu a pojďme na další nápovědu. V Tajemném roce od 30. dubna do 15. května se konalo hokejové mistrovství světa, konalo se ve Vídni a v Innsbrucku a pod trenérským vedením Vladimíra Růžičky jsme jej po 4 letech vyhráli.
5: Bude se dohrávat v 5 na obou stranách. Schläger jenom lehce posouvá do středního pásma. Thornton jako poslední střílí na Vokouna. A je to tady ještě jeden zlatý večírek pro tuhle partu.
0: Ano, mistrem světa se stala reprezentace České republiky, která ve finále porazila reprezentaci Kanady 3-0.
5: Ten krásný zlatý hattrick, kterého dosáhl český tým na přelomu tisíciletí, zůstane unikátní a nedotčen. Kanadě se sen o 3. zlaté medaili z mistrovství světa rozplynul a český tým končí další zlatý turnaj.
0: Tak, pokud umíte počítat, tak teď si můžete poměrně snadno dopočítat, v jakém roce se tak plus minus nacházíme. 800 109 109, tohle počítat nemusíte, to je telefonní číslo, to stačí vyťukat a dovoláte se přímo do tohoto studia, nebo vyťukejte 600 318 118 a pošlete SMSku s vaším tipem a tady je další písnička z Tajemného roku.

0: Tohle se v tajemném roce hodně hrálo. Love Generation a Bob Sinclair. V tajemném roce taky seriál Ulice, televize Nova, získával své první fanoušky, kteří mu vydrželi do dneška a dost nabobtnali. Taky se hrálo hokejové mistrovství světa, hrálo se v Rakousku a my jsme jej vyhráli. A ještě jednu nápovědu vám dlužím, a kterou jde za chvíli, ale teď pojďme na další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, já volám, že to byl rok 2005.
0: A kdo říká?
1: Kamila.
0: Máte nějakou vzpomínku na rok 2005?
1: Ano, mám. To jsem byla na mateřský dovolený s dcerou. Vlastně šel do školy.
0: Tak moc děkuji. Odkud voláte?
1: Kněžové u Rakovníka.
0: Mějte se tam krásně, děkuji. Naslyšenou.
1: Děkuju, mějte se hezky. Naschle.
0: No a hurá na SMSky.
2: Napsala nám Alena z Brna, ta si myslí, že jde o rok 2006 a napsala k tomu poznámku Moje Kristova léta.
0: Díky.
2: Přidám tip od Lenky, ta taky tipuje rok 2006 od podle písničky od skupiny Kex.
0: Taky děkujeme.
2: A pak tady máme ještě jeden tip, ale na rok 2005 od Světlany. Podle písničky Jamesa Blunta mám ji nastavenou i jako vyzvánění na telefonu a narodila se mi druhá z mých holčiček, Sofie.
0: Tak, Sofie má... Sofie se jmenuje odesílatelka?
2: Ne,
0: anebo,
2: Sofie se jmenuje holčička a paní odesílatelka je Světlana.
0: Světlana, tak Světlana má birthday jako vyzvánění v telefonu. No tak pojďme na tu poslední nápovědu. Pamatujete na Čektek?
3: Za nezbytný označil zásah těžkooděnců ministr vnitra.
4: Není možné v této věci nějak ustupovat a vyčkávat, jak se situace vyvine.
3: Pořadatelé technoparty měli louku na Tachovsku legálně pronajatou. Její majitel s konáním akce souhlasil.
0: Taky tohle se stalo v tajemném roce a to byla poslední nápověda.
5: Tajemný rok na Rádiu Blaník. Vše, co potřebuje.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
3: Pohodové České rádio.

0: co ça veut dire.
1: Mám rád Raduzu a tuhle písničku a je z Tajemného roku.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: Zároveň to byla poslední písnička, podle které jste ten dnešní Tajemný rok mohli hádat, tak pojďme na poslední tip.

0: Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, přijetáte s tomi. Tady Blanka, Teplice. A myslím si, že to byl 2005, protože jsem zrovna byla v prvním kyčle na operaci.
0: A podle čeho jste to poznala, teda kromě té kyčle?
1: No, protože jsem šla do lázně a tam začne vysílat ten seriál.
0: Seriál, no výborně. Tak no. Vám moc děkuju, doufám, že teď už všechno v pořádku, co?
1: Ano.
0: Jo, krásný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Pojďme na SMSky.
2: Já se podívám na Facebook, tady typuje třeba Jirka z Rostou rok 2005. Stejný rok nám tady typuje v SMSkách i Marek z Velkého Šenova.
0: Děkujeme.
2: No, nebude to nic zajímavého, protože je to opět rok 2005, ale Lidka nám k tomu napsala. Tento rok jsem se seznámila s jedním super chlapem, se kterým jsme už 21 let a máme dvě krásné děti.
0: No vidíš, jak je to zajímavý rok. Děkujeme. Pojďme si dozhrnout. Ulice na televizních obrazovkách. Vyhráli jsme mistrovství světa v hokeji a konal se CzechTek. A pokud jste typovali rok, teď to přijde, jak moc zajímavý rok to byl.
3: 2005.
0: Tak jste typovali správně. No zajímavý rok to byl.
3: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
4: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: My se za Délkou pro dnešek loučíme, těšíme se na vás zítra v 6 v dobrém ránu na Blaníku. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání a někdo tady před chvílí zmiňoval v SMSkách taky keks, tak si tu keksáckou, teda úplně konkrétně, vlastně je to solovka u Štěpána Kojana, teď dáme, je totiž z tajemného roku a jmenuje se Velikou. Ahoj a zůstaňte s Blaníkem.

0: Posloucháte Rádio Blaník a právě nám skončil tajemný rok. A začíná dopolední vystoupení, teda vysílání. Tak, co si dáme? Co ti brání v pousmání? Nám začal povídat. Snad jenom to, že je pondělí. Krištof, obchodník s deštěm. A já volám, ať už pro Boha zaprší. Helena Vondráčková, Sladké mámení. Na Blaníku vám hneme hezky česky celé léto, ale budeme i na podzim, nebojte. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Severočeská obloha bude dnes zejména polojasná, během odpoledne a k večeru bude oblačno, místy také přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů, toliko počasí a teď dopravní servis.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: Pozor si dejte na trase z Ústí nad Labem do Teplic před D8 na kruhovém objezdu, kde stojí porouchané vozidlo. Projíždějte tady opatrně a na Ústecku na příjezdu do Malého Března z Tichlovic havarovalo osobní auto. Tady aktuálně projedete Kyvadlově. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte 603 11 71 71. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Teď už jsou tu zprávy a s nimi Monika.
4: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Meteorologové opět varují před rizikem požáru. V bikeparku v Jeseníkách několikrát zasahovali záchranáři. Na Barumče Kralí Zlín se chystá i policie. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Horké a suché počasí zvyšuje riziko požárů v přírodě. Varování platí prakticky pro celou zemi. Pomoci ho snížit můžou ale třeba také zubři, divocí koně nebo zpětně šlechtění pratuři. Jaký je důvod, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
6: Mezi nejčastější, ale opomíjené zdroje požárů patří porosty staré a suché trávy. Těch v posledních letech přibývá nejen v České republice, ale v celé Evropě. Mezi nejefektivnější postupy, jak porosty staré suché trávy odstraňovat, patří přirozená pasta velkých bíložravců, jako jsou například zubři nebo divocí koně.
5: Na podporu projektu návratu velkých kopytníků do české přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu Pomáháme krajině.cz. V bikeparku v Jeseníkách se zranilo 9 dětí. Došlo k tomu v areálu Kopřivné na Bruntálsku od pátku do včerejška. 7 z nich bylo ve věku 11 a 16 let. 2 děti se pak při pádu z kola na trati zranili těžce a do nemocnice je přepravil vrtulník. První pomoc poskytli všem zraněním členové horské služby Jeseníky. Třeboňské rybníky už v létě přišly o víc než třetinu vody. Oproti běžnému zadržovanému objemu 75 milionů metrů krychlových je jí v rybníce o 28 milionů metrů krychlových méně a každý týden se jí kvůli extrémním teplotám odpaří dalších 2,5%. Kvůli hrozícímu úhynu ryb tak začaly předčasné výlovy. Na pořádek při Barumče Kralí Zlín dohlédnou 300 policistů. Sledovat budou nejen plynulost silničního provozu, ale taky bezpečnost a veřejný pořádek. Ve Zlíně a okolí, kde se motoristický závod pojede od pátku do neděle, chystají kontroly dodržování rychlosti a zaměří se také na zákaz pití alkoholu před jízdou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď se na vás těší Pepa Černý.
0: Těší se strašně moc, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Necelé 2 minutky nám zbývají do 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste na Blaníku zvyklí. A budeme si taky trochu povídat, jak vás pozvu na další letní koncert Rádia Blaník. V pátek jsme byli v Chomutově a už chystáme další na tento pátek. No a taky si zahrajeme víc nebo míň. A tentokrát by se měli přihlásit hlavně ti, kteří mají doma pejska nebo pejsky. Tak připravte telefony, za chvilku vám prozradím heslo. Teď Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald. Co ti brání v pousmání? Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Tak kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Whitney Houston na vlnách Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Přátelé, my vám to dávkujeme, co? Tak teď jsme byli v Chomutově, bylo to mimochodem famózní, moc krát vám děkujeme za to, že jste dorazili v tak krásném počtu. A teď už pro vás chystáme další koncert. A nebudete tomu věřit, ale už teď v pátek 14. srpna se uvidíme v Napajedlech. Začínáme 5 minut před 4:30, jako téměř vždycky, v klubu kultury Napajedla Louka, kde vám zahraje třeba Tereska Mašková.
2: Tak dívej se na mě, jsem to já, co září štěstím dávno.
0: Je to ona, je úžasná, byla i v Chomutově, pak přijížděla na koncert Marka Ztraceného, možná jste to viděli na našich sítích. Zahraje nám taky skupina Slza a taky zaspívá Petr Kolář a chybět nebude ani naše blanická kapela. Přátelé, už teď v pátek 14. Napajedla a navíc pro vás máme letos speciální dárek. Sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. Tak si nejenom pro tu samolepku přijďte v pátek do Napajedel. Budeme se na vás těšit. Jo a důležitá informace, vstupné se na naše letní koncerty samozřejmě neplatí.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Tak a teď obchodník s deštěm a Krištof. Včera jsem byl u Sázavy, přátelé, na chatě a můžu vám říct, že takové sucho za svého života nepamatuju. Takže pokud mě slyší tam nahoře někdo, kdo řídí počasí, tak prosím, pár kapek deště by to chtěl. Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Luis Capaldi právě dospíval na Blaníku a my si jdeme hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Přátelé, tentokrát je to pro všechny pejskaře a milovníky pejsku. Mám pro vás takový balíček dobrot pro pejsky za 5 000 korun od zvířecí rodiny, což je taková firma, která pochází z Tuhaně umělníka. Já Tuhaň moc dobře znám, my jsme si vždycky dělali srandu, že tam mají nakřivo hřiště fotbalový. Když dáte balon do jedné brány, tak on sjede do té druhé asi tak za 30 minut. Není to pravda, samozřejmě Tuhaň je krásná, to bylo jenom takové špičkování mezi amatérskými fotbalisty, jak se říká, v úplném pralese, jak se říká tomu té nejnižší soutěži, kde se dá vůbec fotbal hrát. Třeba už dneska Tuhaň hraje výš. Každopádně tam odsud je zvířecí rodina. A jak vyhrát ten balíček za 5 000 plný dobrot pro vašeho pejska nebo pejsky? Je to jednoduché. Napište SMSku na číslo 600 318 118, napište tam celé své jméno, název obce nebo města, kde bydlíte. Když to bude Tuhaň, tak to budete mít asi nejblíž na doručení nějakých těch granulí a těch nejrůznějších pamlsků pro pejska. A potom je důležité napsat heslo. A dneska dáme heslo, víte co, dáme heslo haf, haf, jo? Protože pejskové, tak haf, haf je dnešní heslo. Já čekám na SMSky. Jo, a mějte u sebe telefon a zvedejte ho, prosím vás. Za chvilku dvěma z vás zavolám a utkáte se přímo v éteru. Do té doby Damiens anebo Bon Jovi na Blaníku.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
4: Ahoj holky, taky jdete na casting?
5: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
4: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
5: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
6: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébrmáč. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
7: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
8: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
9: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
2: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Unikátní barokní terasovitou zahradu na zámku Zákupy, která patří k nejcennějším částem památky, čeká obnova. Liberecký kraj schválil 10milionovou dotaci na přípravy. Proč, na co přesně peníze půjdou a co všechno bude obnova zahrnovat, to jsme probrali s hejtmanem Martinem Půtou. Náš rozhovor si na rádiu Blaník můžete poslechnout v úterý.
3: Do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
5: Náplně hned.
6: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
7: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
6: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
8: Člena skupiny Centropol.
6: Vás to nebude stát ani korun.
7: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
6: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz. Ve vlaku či autobusu,
8: v čekárně u lékaře,
6: anebo na procházce v lese.
8: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
6: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
8: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: I tak to za to stojí občas napsat do Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Že pak se může stát, že Blaník vám zavolá a třeba z toho něco málo kápne. Přátelé, dneska pro vás mám takový balíček pro pejsky za 5 000 korun, to je ta hodnota od zvířecí rodiny. Zvířecí rodina, to je taková firma, která prodává super prémiové granule. Čistě přírodní krmiva od malých výrobců, zdravé pamlsky, přírodní sušená masa, tréninkové odměny, doplňky stravy i zastudena lisované oleje a vše ostatní pro pejsky. Já doufám, že pejska má dáma, která je první na řadě. Jmenuje se Hanka a je z Písku. Dobrý den, Hanko.
3: Dobrý den.
0: Jakého máte pejska?
3: Maltézáčka malinkýho.
0: Maltézáčka, tak tomu bude chutat. Hlavně za 5 000 mu to vydrží podle mě až do Vánoc. Na telefonu je taky pan Miroslav, který teda není moc blízko Tuhaně, ale to vůbec nevadí. On je asi v Opavě, bych řekl. Miroslave, dobrý den.
4: Dobrý den, ano, Opava.
0: Vy máte, doufám, taky psa?
4: Ano, sestra má.
0: A jakého?
4: Labradora.
0: Labrador, no tomu to vydrží tak do října, bych řekl, maximálně teda. To už je trošku větší váhová kategorie.
4: Může se stát.
0: Je to tak. Může se stát. Hanko, uvidíme, jestli se to stane vám. Poslouchejte pozorně otázku, jo?
3: Aha.
0: Kolik receptur granulí Salut Fiber najdete ve zvířecí rodině? Kolik receptur? Rychle, teď.
3: 10.
0: 10 říkáte. Miro, víc nebo míň?
4: Víc.
0: Myslíte víc, jo?
4: Jo.
0: A víte co? Maltézáček bude jíst až do Vánoc. Oni jsou jenom 4. Jenom 4 jsou, tak, prosím vás.
4: Gratuluju.
0: No, gratulujeme. Miro,
3: děkuju.
0: Nemáte za co. Miro, prosím vás, vám pošlu CDčko aspoň. A moc vám děkuju za účast. Mějte se hezky v Opavě. Naschledanou.
4: Díky, naschledanou.
0: A Hanko, vy máte radost, že jo?
3: Ohromnou.
0: Dal jsem strašně rád. No tak my vám pošleme krmení pro malé. Jak se jmenuje, ještě mi řekněte?
3: Valinka. Valérie Valinka.
0: Jo, Valérie Valinka. Tak Valinku zdravíme, podrbejte ji za mě za uchem a mějte se krásně. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Tak jsme udělali radost jednomu malému Maltézáčkovi a jeho paničce, která se jmenuje Hanka a oba jsou z Písku. Přátelé, já mám pro vás ten balíček od zvířecí rodiny opět zítra, tak si připravte telefony a v 10 to zase rozbalíme. Co je na to? Posloucháte Blaník.
1: Víc nebo míň?
2: Víc nebo míň? Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
0: Na, za chvilku Petr Novák. Já budu chodit po špičkách, posloucháte Blaník.
1: Příběhy s dobrým koncem. Přesně takové máme nejraději. A nyní vám mohou přinést i něco navíc. Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole? Pojďte si to s námi připomenout a získejte

0: si chytrý jak rádio.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
8: Že nic neřešíš.
7: Přesně.
8: Proto jsme vybrali auto ESA.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Eňa na vlnách Rádia Blaník, Only Time. Jak vypadá time? 10:53, přesně. My vám dál budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá David Dale.
1: Prázdnotu zvláštní najednou.
0: Dorazí skupina Jelen.
2: Horky mi se zastaví a v 9:30 pondělí.
0: A taky Činasky.
3: Na první signální, jak jsem obletěl svět.
0: Snad vás to omámí, že hrajeme hezky česky už 27 let a budeme pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut bude 11 dopoledne.
4: Rádio Blaník.
5: Výborné stáčené frizanté.
6: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
5: Frizanté z Vínohruška.
7: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
8: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
9: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
10: Rádio Blaník. Počasí.
11: Rádio Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Severočeská obloha bude dnes zejména polojasná, odpoledne a k večeru bude přechodně i oblačno. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů, tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
10: Jak bude?
12: A co si vzít na sebe?
10: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
11: Pozor si dejte na Liberecku mezi Oldřichovem u Hájí a Mníškem, kde boural kamion do sloupu. Projíždějte tady se zvýšenou opatrností. Nehodu máme také na trase z Teplic do mostu na příjezdu do Bíliny, kde blokuje provoz srážka dvou osobních aut. Tady počítejte s omezením, kolony se zatím netvoří. A centru Liberce v Široké ulici probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Místo je s opatrností, průjezdné s omezením. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi přichází kolegyně Monika Holubová.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: V Praze 5 zasahují u uprasklého potrubí záchranáři. Lidí bez práce v Česku přibylo. Tropy jsou zpátky, blíží se ale menší studená fronta. Rádio Blaník. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. A začínáme aktuální informací. V pražských Stodůlkách došlo k neštěstí při provádění takové zkoušky v místě prasklo potrubí a nehoda si vyžádala jednu oběť. Další dva lidé utrpěli zranění, jeden z nich vážné a jeden lehké. Na místě zasahují záchranáři i s policisty. Silnice u jezera je v místě zavřená. Podle informací policistů došlo k prasknutí potrubí v podzemí. Nezaměstnanost v Česku vyšplhala v červenci na 5%. Oproti červnu je to o 0,2% bodu víc. Zároveň ale podle úřadu práce přibylo taky volných míst. Podle ministra práce Aleše Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Podle analytiků je to i kvůli vysokým teplotám. Slunečný a suchý týden vyvrcholí dalšími vedry. Zaprší místy jen během dnešního večera. Předcházet tomu ale budou teploty až do 37 stupňů. Další srážky by se mohly objevit až za týden. Teploty v tomto týdnu budou letní. S blížícím se víkendem se ale začnou vracet tropická vedra i s vysokými teplotami v noci. Nejrůznější chemikálie nás ohrožují také doma. Patří mezi ně třeba těkavé látky uvolňované z nábytku a stavebních materiálů, chemické složky v kosmetice a čistících prostředcích anebo mikroplasty. Pokračuje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
3: Člověk není vystaven jednotlivým chemickým látkám izolovaně, ale jejich kombinacím. I když jednotlivé výrobky splňují zákonné bezpečnostní limity, jejich společné působení může představovat vyšší zátěž. V chemii, na rozdíl od matematiky, může 0 plus 0 plus 0 dát v součtu 7.
2: Jak se například chránit je možné zdarma najít v příručce Domácnost bez chemie na webu D-testu. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
4: Děkuju moc, Moni.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé, za necelou minutku už bude 11. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste u nás zvyklí. A za malou chvilku se také vrátí na místo činu, kterým je tedy studio Rádia Blaník, naše ranní hvězda, maratonec, sympaťák Péťa Svíva, protože objevil další zlaté české ručičky. No a taky si připomeneme, na jakou písničku my vlastně na Blaníku čekáme, abychom vyplatili, pozor, 15 000 korun. V té písni zpívá X Single X, ale tohle není ta výherní, tahle je na vodě.

0: blízku.
1: David Dale počítám na vlnách Rádia Blaník. Já bych ani nespočítal, kolik zlatých českých ručiček už Petr Slíva objevil. Vy o něm dobře víte, že je cestovatel, že je to maratonec, že je to nejlepší moderátor široko daleko, ale asi se málo ví, že je to taky vášnivý fotograf. O to víc si tyhle zlaté české ručičky užije. Péťo, můžeš.
2: Jsme Blaník.
3: A hledáme zlaté české ručičky.
4: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Adélou Homolkovou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Já o vás vím, že jste portrétní fotografka z Prahy. Dívám se teď na vaše stránky. Krásné portréty děláte. Krásné fotky to jsou. Řekněte mi, jak jste se k fotografii dostala?
5: Děkuju. Já jsem se k fotografii dostala už před 10 lety, když jsme s manželem hodně cestovali a chtěli jsme tu cestu zaznamenat. A když jsem se vrátila, tak už jsem byla těhotná a věděla jsem, že chci tam zůstat, že vlastně je to úžasný. A tak jsem začala fotit lidi.
4: Takže od cestovatelské fotografie k portrétům.
5: Ano.
4: To znamená naučit se pracovat se světlem, že jo?
5: Ano,
4: to
5: přesně tak.
4: Pořídit si ateliér, nějaké to plátno. Mám pravdu?
5: Já jsem vlastně začala fotit nejdřív venku jenom a učila jsem se pracovat s přirozeným světlem, ale postupně vlastně mi došlo, že pokud se chci fotografii živit, tak jak v našich klimatických podmínkách prostě potřebuju ateliér, potřebuju dělat portréty i vevnitř, protože půlku roku je zima a tma, nebo prší, a takže takhle to vzniklo potom.
4: Očividně se asi povedlo, to znamená, že teď už máte vlastní ateliér.
5: Ano, nejdřív jsem ho měla doma, ale jenom chviličku, protože to se moc neosvědčilo. A teď mám vlastní ateliér na Praze 9. A mám tam spoustu těch světel a těch pláten, jak jste říkal.
4: Pracujete tam sama?
5: Ano, ano, to je můj ateliér, můj kreativní prostor.
4: Jak to teda funguje s tím portrétem? Vy fotíte toho, kdo se k vám přihlásí, že by chtěl portrét, anebo si sama vybíráte?
5: Nevybírám si klientky, můžu říct, že vlastně fotím jako hodně často ženy, protože fotím nejenom portréty, ale i buduárovou fotku, to pak třeba vysvětlím, co je. Ano. A vzhledem k tomu, jako jak fotím a jak se projevuji, tak vlastně ty ženy jako přitahuju takový, že si sednem.
4: A vědí už, do čeho jdou prostě.
5: Tak. A pokud nevědí, tak já jim tím procesem vlastně od začátku až do konce provedu přes telefonáty a jo, ono ten proces začíná už daleko předtím, než klientka vlastně ke mně přijde do studia.
4: Tak pojďme vysvětlit tu buduárovou fotku.
5: Buduárová fotka je fotka ženy v prádle, takže je to hodně intimní. Já teda fotím ty fotky v prádle ne explicitně, ale spíš jemně a jde mi tam o zachycení nějaký atmosféry, úsměvu té ženy, snažím se zachytit, jaká jako ona je autenticky, ty její úsměvy. A samozřejmě pracujeme se světlem, s pózama a se vším tím okolo, se stylingem, ale vlastně v tom hledám tu přirozenost. Hmm. Dává to smysl?
4: Dává to úplně smysl. A teď si představte, že by nějaká posluchačka teď zatoužila potom mít takovou buduárovou fotku. Tak co má pro to udělat?
5: Tak já vlastně tohle vždycky začínám tím, že si s klientkou zavolám. Protože většina mých klientek nemá vůbec žádnou zkušenost s takovýmhle typem focení a je tam spousta otázek a hodně to záleží, jestli ten úspěch toho celého zážitku záleží, jestli my dvě jako ženy si vlastně sedneme. Takže pro mě je důležitý, aby jsme si zavolali a aby ona měla možnost se na všechno zeptat, aby věděla, do čeho jde. A pak teprve vlastně se domlouváme, že jo, nebo ne. Většinou ano.
4: Tak kdyby teď někdo zatoužil po fotce od vás, jakým způsobem se s vámi má spojit? Najde kontakt někde na internetu? Povídejte.
5: Vlastně standardně mám webové stránky adelahomolková.com a mám instagramový účet pod stejným jménem.
4: Já vám teď moc poděkuju. Popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří, děláte skvělou práci. A naslyšenou.
5: Děkuju, mějte si naschledanou.
3: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
1: Peťo, moc krát děkujeme. Přátelé, já jsem teď uvažoval o tom, jestli vám pustit Bruce Springsteena, nebo Michaela Jacksona, nebo Lionela Richieho, koho z nich vybrat, a pak jsem si říkal, teď já můžu pustit všechny. USA for Africa, we are the world. Na vlnách Rádia Blaník, přesně ve 11:45, při pondělku. Tak krásné dopoledne.

0: doma. Šinasky a první signální na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, vedra nás sužují a od roku 1961 se u nás v Česku zvedla průměrná teplota o 2,3 stupně Celsia. Představte si to. A Evropa se podle Světové meteorologické organizace otepluje asi dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr, což je nesmírně zajímavé. A zároveň teď vyšla studie, která říká, že tropické noci budou čím dál častější. Tropická noc, to je ta noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Já to mám teda hrozně rád, jo. Ale obecně to škodí lidskému zdraví, protože člověk si potom od těch veder nemůže odpočinout ani v noci. Tak uvidíme, jak to celé bude. Každopádně prognoza je takováhle. Prognoza hudební, tu znám taky. ABBA, Miraj a Jelen. Už za chvilku na Blaníku.
1: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
3: Chcete něco moderního, ekologického a tichého pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové akuzahradní techniky EGO v Liberci na ulici Milady Horákové s kompletním sortimentem akustrojů. Bateriové sekačky, křovinořezy, plotostřihy, řetězové pily se stejně vysokým výkonem, jako mají stroje s benzínovým motorem. EGO Akustroje Liberec, Milady Horákové 1093.
4: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílů skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
8: Asi bouchla hadice.
7: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
8: Co?
7: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
8: Chlapi, jedem do Hostru!
9: Zdravím všechny posluchače. Jsem Jana a pracuji v řeznictví Zeman Maso uzeniny už 10 let. Tímto zaměstnáním jsem získala stabilitu, jistotu a spoustu nových zkušeností. Pokud máš i ty chuť pracovat v příjemném kolektivu, přidej se k nám. Osobní přístup, stravenky, zvýhodněné nákupy a výčet dalších benefitů, které zkrátka nesklamou.
10: Staňte se součástí stabilní české společnosti a získejte jistotu. Volné pozice najdete na prodejnyzeman.cz.
11: Dobrý den.
12: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
11: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
12: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
3: České rádio.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Jelení, Magdalena a tím pádem i Jindra Polák. I Jindra zpívá v té naší písni.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Pamatuju si, že když naposledy jsme dávali ukázku Jindry Poláka, tak byl uhodnut, byl odhalen. Zaznělo, to je Jindra Jelen, no Jindra Jelen. A Jindra Jelen, to my jsme uznali. Ale naposledy jsme to uznat prostě nemohli. Kdo pak nám to zpívá?
2: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď a pořád nás to těší.
0: Tak kdo pak to je?
3: No, to je otázka.
0: No, tak povídejte, kdo to je?
3: Tereska Mašková.
0: Tereska Mašková, říkáte. Víte, co vám musím říct?
3: Že jsem se netrefila.
0: Přesně tak. My budeme příště hrát o 15 000 korun. A to příště, to je i dnes, přátelé. Takže pokud dnes zazní písnička Slunce dál svítí a vy se dovoláte jako první po tom, co dozní, tak vám bude opět přehrána nějaká ukázka. Kdo to bude, těžko říct. Možná to bude opět Olga Lounová, jako byla tahle ukázka, kterou jste teď slyšeli, ale možná ne. Zkrátka, pořádně si to nastudujte, protože když to uhodnete, tak vyhrajete 15 000 korun. Víte, to je hra, která je takzvaně jackpotová, to znamená, že se v základu hraje o 5 000 a jak postupně nevíte, tak se to navyšuje vždycky o 5 000 dál. No a teďka už se dvakrát nevědělo, takže hrajeme o 15 000 korun. Přátelé, to už stojí za to všeho nechat, poslouchat pozorně Blaník a mít u toho připravený telefon a taky teda mít pořádnou dávku štěstí a jak říkám, taky znalostí. Tak se podívejte na YouTube, na ten náš videoklip, pořádně si zkuste zapamatovat, kdo kterou pasáž zpívá a potom už vám budu jenom držet palce. Třeba se to stane právě dnes.
1: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A za chvilku Saragoza Band a Agadu, tedy já už jdu na Blaník.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň, štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
0: Chevrolet Corvette,
1: Camaro Bumblebee,
0: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
0: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
0: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Výlet na kole krásnou letní krajinou.
1: Jsou věci, které se nemění.
0: Sluníčkové léto
1: na rádiu Blaník.

0: Pavel Vítek a jeho modlitba na vlnách Rádia Blaník. A my vám dál budeme hrát hezky česky, ovšem s jednou malou změnou. Pouze hezky česky. Před námi je česká hodinka a s ní Lucie Bílá.
1: Mám ráda život, čím dál tím víc.
0: Podíváme se taky na Karlštejn.
2: Prozrať mi můj, pane šlechetní.
0: A dáme si Ivana Stovky, když jsme u těch dvojitých V. Blíží se poledne, přátelé, a s ním česká hodinka na Blaníku. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. A to poledne nastane přesně za 6 minut.
3: Rádio Blaník.
4: Výborné stáčené frizanté.
5: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
4: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: Na plátky.
8: Na kostky.
7: S medem.
8: S pivem.
9: Hlavně ať je na grilu.
10: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
11: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
10: Více na prodejnyzeman.cz.
12: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
13: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
12: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
13: Na našem webu radioblaník.cz.
14: Radio Blaník, počasí. Radio
15: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách polojasno, po zbytek dne ale bude převažovat spíše jasná obloha. Teploty zítra vyšplhají na 23 až 26 a foukat bude mírný vítr. O počasí všechno, je tu doprava.
14: Kdy bude to správné počasí na výlet?
12: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
14: Za volantem.
15: Na Liberecku mezi Oldřichovem u Hájí a Mníškem boural kamion a narazil do sloupu. Nehoda je bez zranění, místem projedete se zvýšenou opatrností. Přímo v centru Liberce v Široké ulici probíhá vyšetřování střetu dvou osobních aut. Se zvýšenou opatrností tudy projedete. Na trase z Teplic do Mostu na příjezdu do Bíliny blokuje provoz nehoda dvou osobáků. Očekávejte komplikace, projedete se zvýšenou opatrností. A na Mělnicku v Kralupech nad Vltavou v Gagarinově ulici u křižovatky s ulicí U Jeslí srazilo osobní auto chodce, nehoda se vyžádala zranění, dejte si tam pozor. Tolik dopravní servis, teď je tu Dominik a zprávy.
16: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
14: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
17: V pražských Stodůlkách došlo k neštěstí. Jablonec nad Nisou rozšíří poptávkovou dopravu. Cesta tenisty Menšíka v Montrealu pokračuje. Dobré poledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. V pražských Stodůlkách dopoledne prasklo potrubí. Nehoda se stala v ulici U jezera a stala se osudnou pro jednoho muže. Ten na místě i přes veškerou snahu záchranářů zemřel. Další dva muži utrpěli zranění. Pokračuje mluvčí záchranné služby Jana Poštová.
18: Další z mužů utrpěl vážná poranění, záchranáři u něj zajistili žilní vstup, podali léky, potřebné tekutiny, stabilizaci a fixaci a následně se třetím zraněným, který byl zraněný pouze lehce, no pouze povrchová poranění, byl mimo ohrožení života, transportovali do jednoho z pražských traumacenter.
17: K nehodě došlo při provádění tlakové zkoušky. Nové byty jsou čím dál menší. Za posledních 10 let se podle developerů z průměrného nabízeného bytu vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji. Průměrná plocha novostaveb teď dosahuje přibližně 56 metrů čtverečních. Zájem o poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou roste. Město proto chystá její další rozšíření. Od září začne fungovat také v oblastech Kynast a Lukášovského údolí. Pokračuje mluvčí radnice Jana Fričová.
19: Chceme, aby kvalitní veřejná doprava byla dostupná také v okrajových částech města. Poptávková doprava potvrdila během prvního roku provozu svůj smysl. Obyvatelé oceňují zejména flexibilitu služby a možnost dopravit se i do lokalit, které klasické linky neobsluhují.
17: Cestující mohou využívat menší vozidla s kapacitou až 9 lidí, která se objednají podle potřeby. Tenista Jakub Menšík na turnaji Masters v Montrealu postoupil do čtvrtfinále. V něm se utká se světovou desítkou Benem Sheltonem. Menšík ve vzájemné bilanci vede nad Američanem 2-1 na zápasy. Tolik zprávy a vracím slovo Pepovi.
0: A já moc děkuju, Domi.
20: Pepa Černý
21: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, přesně za minutku je to tady. Pokud už máte připravený oběd, jakože tady už má skoro každý připravený oběd, včetně Dominika, jak tak na něj koukám, tak vám přeji dobrou chuť. No a dál si budeme hrát pouze hezky česky, protože právě teď startuje česká hodinka na Blaníku. Takže Věra Špinarová, Michal David, koukám Valdemar Matuška a právě teď Hana Zagorová. Studánko Stříbrná, tak krásné poledne s Blaníkem.

dva cůpky mám a tu hasla to hřívám.

Michal David, pojď blíž, posloucháte Rádio Blaník. Jak dobře víte, s Michalem Davidem jsme oslavili poslední narozeniny tady na Konopišti. 27. to byly. Teď jedeme sérii letních koncertů, to moc dobře víte, čekají nás na Pajedla teď v pátek 14. Pokud byste si chtěli užít koncert už 13. tak je to možné. Ovšem v rámci Hudby na Vinicích, což je taková série krásných koncertů a akcí pod širým nebem, Krhut a Kozub u Táboráku 13.8., což je teď ve čtvrtek, vinařství Johan V. Třebívlice, to mi strašně nejde tenhle název. No, potom je tedy 14. ten náš letní koncert, tam jsou koncerty i v rámci Hudby na Vinicích, konkrétně David Kor a Olympic, a pokud byste si chtěli užít koncert potom 15. v sobotu, tak tam se nabízí MIG 21 ve Znojmě. A tím to zdaleka nekončí. Třeba 21.8. v těch Třebívlicích bude hrát můj oblíbenec David Kolem. A o den později ve Znojmě Marie Rotrová. Těch koncertů je strašně moc, přátelé, podívejte se na web hudbanavinicich.cz, já myslím, že si tam vybere úplně každý. No a nezapomeňte samozřejmě na to naše páteční mecheche v Napajedlech. Teď si dáme Oceán a Naději na Blaníku.

0: Lucie Bílá, Mám ráda život. Tuhle písničku Lucce napsal Marek Ztracený, kterého tímto zdravím, a za chvilku o něm určitě budeme mluvit s Ivou Leckou, protože to je osoba, která je teď hodně v laufu, protože se mu povedlo něco výjimečného. Život měl rád taky Vladimír Páral. Dneska nás opustil tenhle velikán české literatury. Přátelé, dneska oslavil 94. narozeniny. No, oslavil. Dneska se dožil 94 let a odešel v tento den. Mrzí mě to, protože jeho knížky jsem četl už jako kluk a já věřím, že mnoho z vás má do dneška na nočním stolku nějakého Párala. Moje maminka určitě jo. Tak jednak zdravím maminku a taky pana Párala tam někam nahoru do toho literárního nebe, kde už sedí určitě s panem Hrabalem a s panem Kunderou a něco probírají. Za chvilku na stole věci, Dalibor Janda a taky Lucka Vondráčková v Šíleném kolotoči.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Tak co koupelna, hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
5: Jo, všechno hotový.
4: A co odvětrávání? Kde je větrák?
5: Větrák, co?
4: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilatory.cz.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
6: Service Plus.cz.
9: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
10: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle

0: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou. Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
3: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
2: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
3: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
2: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
3: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
2: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
3: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
4: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
2: A kde všude nás naladíte?
1: I to najdete na stránkách radiolaniq.cz.

0: oči. V šíleném kolotoči přesto s dobrou náladou Iva Lecká na vlnách Rádia Blaník.
1: Nazdár.
0: Nazdár.
1: Nazdár.
0: Juško, pondělí, nic nemůže být dál velkému juchu, než toto velké... Ach jo, jsem ale rád, že jsi tady se mnou.
1: Jo, jo.
0: Přátelé, Ivuška dneska přiběhla do rádia a říkala, Pepo, Pepo, já ti musím něco říct. Já jsem použila křišťálovou kouli.
1: No, přátelé.
0: A koukala jsem se do budoucnosti. Ivo, no. Prosím tě, já jsem ti řekl, to mi řekneš ve vysílání a odešel
1: ano,
0: jsem.
1: Ano.
0: Tak povídej.
1: No prosím, asi je to fascinující. Já ji mám teda už roky, tu kouli, jo. Jsem si ji přála k Vánocům, takže jsem ji dostala a roky jsem na ní nesáhla. Protože já jsem byla přesvědčená, že ten okamžik, kdy jako mi bude jaksi vesmír nakloněn, ano. Prostě pocítím. No a pocítila jsem to v sobotu, což teda bylo 8.8. že jo. A čemu se směješ, to je vážně? Věc. No ale poslouchejte, jo. Ono totiž člověk má pocit, že do té koule kouká, jako to vidíme v těch filmech, že jo, koule a koukám do ní, ale takhle se nepoužívá. Mm-hmm. Ona se používá úplně
0: jako
1: jinak.
0: Jako těžítko, já to vím.
1: Jako budeš mě štvát, nebo
0: ne,
1: mě necháš mluvit?
0: Ne, pokračuj, promiň.
1: Ale já nemůžu s tobou o takových věcech mluvit, protože ty to prostě schazuješ.
0: Ne,
1: ale
0: to zajímá,
1: poslouchej,
0: co
1: jo.
0: Jsi viděla.
1: Ne, poslouchejte, to bylo fakt, já mám plně husí kůži. Takže já jsem se naučila skrz tu kouli koukat tak, jak se má, a pak. Nejdřív jsem nic neviděla a najednou ona se tak jako zvláštně jako zamlžila, jako když koukáte do, jako kdybyste pustili kouř do sklenice, jo, takhle to vypadalo. A najednou, hele, probleskly tam takový, jako, bylo to, já nevím, k čemu bych to přirovnala, jo, ale jako když se trhá nebe, jo, obloha a svítilo to zeleno, jako modře, takové jako zvláštní útvar. Pak tam měla jsem takový, jako vypadalo to jak dvě postavy, nevím, jo, ono to rychle zmizelo. A takhle se to tam jako mlhavě pohnulo, tak se to jako otočilo a pak se to takhle jako rozplynulo a dole taky něco bylo. To svítilo úplně zlatě.
0: Ivi, promiň, já tě přeruším, já jenom navodím lepší atmosféru, jo?
1: Jo, dobrý.
0: Pokračuj.
1: No to jsi tam měl dát hned. No a prostě jako takhle, já jsem na nic nemyslela, jako že jo, abych jako si říkala třeba, co tam mám jako vidět, nebo co to má být jako za odpověď, ale já jsem prostě byla fascinovaná tím, že jako, že to fakt něco ukazuje, jo. Hmm. Takže já to teď budu trénovat.
0: Jo.
1: Jo. No a uvidím, co uvidím.
0: Já jsem taky zvědavý.
1: Ne, to, jako
0: a
1: to je
0: potom, až to budeš
1: neskutečný.
0: Úplně, až to budeš úplně umět, přineseš jí?
1: Jako
0: že,
1: proč?
0: Že by ses mi podívala, co já jako.
1: No, tak já se kouknu doma.
0: Jo?
1: No, na dálku.
0: Dobře, dobře, dobře.
1: I když ono se říká, že nemáš koukat jako na někoho jinýho, máš se soustředit na sebe, no. Zase
0: jo,
1: víš co.
0: Zase se
1: jako,
0: to budu muset naučit taky.
1: Zase jako no, asi. Ale je to úžasný, jako opravdu. Já vím, že si teď o mně myslíte, že jsem blázen.
0: Ne, to vůbec
1: jo.
0: Ne.
1: Ale mně je to jedno. Mně je úplně jedno, co si o mně kdo myslí. Hele, to já mám od malička. S tím já se netrápím. Ale jako, jestli to někdy někdo budete chtít zkusit, udělejte to, je to fascinující zážitek.
0: Je tady SMSka. Milá Ivo, nevíte, kde jí koupit?
1: No normálně to si zadáte na internetu, jo. Křišťálová koule, jsou různý obchody, objednáte, Ježišmaj. Přijde to a pozor, musíte to používat jako, tam vám to řeknou, ale ideálně, aby jste měli nějaký černý podklad, jako látku jo, třeba, jo. Aby se vám tam neodrážely předměty okolo, jo, aby to opravdu bylo, no hele, je to boží, je to prostě úžasný.
0: Asi přichystáme nový pořad dobré rady do koule nebo něco takového. Každopádně zdravíme Marka Ztracenýho, protože to byla velká věc, tleskáme Markovi.
1: Ano.
0: Ivuško, zatleskej Markovi Ztracenýho.
1: Já mu tleskám, já jsem no, to sledovala
0: to
1: přes
0: bomba.
1: Internet, no.
0: Tak,
1: no.
0: Ať se ti daří, Marku. A za chvilku Vašek Neckář a Helenka Vondráčková, znám jednu krásnou zahradu a jednu krásnou dámu vám tady nechám.
1: A Ivo, díky.
0: Mějte se hezky.

0: výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Pohodové české rádio.

0: Tak to byl Karel Gott a Svět má ty chvíle rád. Na Blaníku nám právě teď startuje odpolední vysílání, no právě teď ne, ale za chvíli zcela určitě, protože máme 7 minut před 13. hodinou. No a za chviličku další české písničky, Tereza Kerndlová. Schody z nebe, taky Marek Ztracený, který má za sebou neskutečně úžasný koncert. Jediný důvod, proč se vracím si ty, vracíš. A dáme si taky Argemu. Tedy i po 13. hodině hezky česky na Blaníku, tak zůstaňte s námi. Za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Odyssey na fiat.cz.
4: Živé vysílání.
5: Speciální webová rádia.
4: Rozhovory s moderátory.
5: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
4: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
5: Tak ať se vám hezky sleduje,
4: čte
5: i poslouchá.
4: Radio Blaník, počasí. Radio.
6: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme v severních Čechách nejprve polojasnou oblohu, po zbytek dne ale bude převažovat jasné nebe. Teploty v maximech zítra vyšplhají na 26 stupňů. O počasí je to všechno, teď míříme opět na cesty.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Za volantem.
6: Bouralo se v Liberci. První nehoda je v ulici 1. máje u křižovatky s ulicí U Besedy. Tady se srazila dvě osobní auta. Druhá nehoda je v centru Liberce, a to v Široké ulici. Tady probíhá vyšetřování střetu dvou osobních aut. Místem se zvýšenou opatrností projedete. Na Lounsku v Žadci v Obloukové ulici jsou v sobě taky dva osobáky. Zasahují tu policisté a jezdí se jedním pruhem. A mezi Oldřichovem u Hájí a Mníškem boural kamion do sloupu. Nehoda se obešla bez zranění. Se zvýšenou opatrností tudy projedete. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a na řadě jsou opět zprávy s Dominikem.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
12: Pozor na falešné dovolené. Boeing měl po startu z Prahy nehodu, poruchu. Na jezeře Most pokračuje pátrací akce. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Rezervace dovolené přes internet může skrývat rizika. Podvodníci se snaží nalákat na falešné nabídky ubytování nebo podezřelé výhodné ceny. Jak se při rezervaci nenechat napálit, poradí policejní preventista Ladislav Beránek.
13: Dovolenou vybírejte nejlépe na známých a prověřených stránkách poskytovatelů. Obzvláště obezřetní buďte u lákavých nabídek na sociálních sítích. Kontrolujte adresu webové stránky. Podvodné stránky bývají na první pohled téměř totožné s originálem, ale často obsahují drobné odlišnosti v internetové adrese.
12: Lidé by dovolenou neměli nikdy platit prostřednictvím odkazu. Na letiště Václava Havla se v noci nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings. Důvodem byla závada na jednom z motorů letounu, který měl namířeno do Tel Avivu. Na palubě bylo 189 cestujících a 6 členů posádky. Cestující do cílové destinace dopravilo náhradní letadlo. Policisté pokračují v pátrání po mladíkovi, který se ztratil v úterý při bouřce na jezeře Most. Na pomoc dnes znovu přijeli potápěči z Brna se speciálním podvodním dronem. Pátrání nepřináší pro návštěvníky jezera žádné omezení. Ode dneška je možné hlasovat pro Strom čtvrtstoletí. Anketu při 25. výročí soutěže Strom roku vyhlásila nadace partnerství. O titul soupeří 13 vítězných dřevin předchozích ročníků. Hlasování probíhá do 5. října. Tolik zprávy a teď už je tu Iva.
8: Iva Lecká na rádiu Blaník.
0: Tak ještě jednou krásný dobrý den, přátelé, po víkendu zpět v pracovním procesu a musím říct, že jsem měla fajn víkend, takový odpočinkový, pohodový, natřela jsem plot, terasu, komodu, manžela, takže i aktivní. Já už jsem se těšila do práce, věříte mi to? Tak startujeme pondělní odpoledne na Blaníku a začínáme hezky česky s Terezou Kernlovou.

0: Tak to byl tým a držím ti město na Blaníku 10 minut po 13. hodině. Česko a vlastně celou Evropu teď trápí extrémní sucho, toho se jak se nelze nevšimnout. Hrozí tak častější požáry. Nejlepší prevencí jsou prý přitom divocí koně a zubři. Říká to ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
1: Dlouhodobé sucho a extrémní vedra v posledních dnech dramaticky zvyšují riziko požáru v krajině. Mezi nejčastější, ale opomíjené zdroje požárů patří porosty staré a suché trávy. Těch v posledních letech přibývá nejen v České republice, ale v celé Evropě. Mezi nejefektivnější postupy, jak porosty staré suché trávy odstraňovat, patří přirozená pasta velkých býložravců, jako jsou například zubři nebo divocí koně. Proto některé země, jako například Španělsko, ale třeba i Nizozemí nebo Německo, systematicky vrací velké kopytníky do krajiny, aby snížili riziko požárů. Česká republika by v tomto ohledu měla být také mnohem aktivnější, aby se předešlo možným škodám.
0: No, víte, já to říkám pořád, že bychom se měli vrátit k tomu, co vždycky fungovalo a co pro tu přírodu a vlastně i pro nás bylo nejlepší. Tak uvidíme, jak tenhle názor zarezonuje a třeba se do budoucna něco změní. Teď už se ale vracíme k písničkám, nabízím Krištofy, za chvilku taky Roda Stewarta, Marka Ztraceného. Jsme Blaník, hezké odpoledne. Yeah!

0: Tak to byl Marek Ztracený na Blaníku s písničkou Vlastní svět. Mimochodem, Marek měl koncert v pátek a musím teda říct, že já jsem tam nebyla, ale viděla jsem videa, ostatně najdete je na našem webu, respektive na našich sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku Rádia Blaník. Mrkněte se na to, nádherná atmosféra, 70 tisíc lidí, no považte, to je prostě nádherný. Byl to skutečně životní koncert Marka Ztraceného a já mu to moc přeju, protože to byl jeho sen, splnil si ho a hlavně se mu to povedlo. Tak to je přece hezký, když se někomu splní to, co si přeje. My pokračujeme dál, za chviličku Argema nebo Iveta Bartošová, hezky česky na Blaníku.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Ano, už pozítří přivítáme dalšího parťáka a tentokrát to bude parťačka, bude to zpěvačka, která na Blaníku mám ten dojem ještě nikdy nebyla. Přijde Šárka Resková, přátelé, a má pro nás navíc novou písničku, tak si ji poslechneme. Mezi čtvrtou a pátou ve středu na Blaníku.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
4: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
5: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
4: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
7: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
8: Jo.
7: Jakej?
8: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
9: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
10: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
9: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
10: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
11: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáč. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
12: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
13: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
14: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
15: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
14: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
15: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a převezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
14: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
15: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
14: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
16: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
17: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
18: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
19: Unikátní barokní terasovitou zahradu na zámku Zákupy, která patří k nejcennějším částem památky, čeká obnova. Liberecký kraj schválil 10milionovou dotaci na přípravy. Proč, na co přesně peníze půjdou a co všechno bude obnova zahrnovat? To jsme probrali s hejtmanem Martinem Půtou. Náš rozhovor si na rádiu Blaník můžete poslechnout v úterý.
20: Do školy s pořádnou výhrou.
21: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
20: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
22: Tisku levně CZ.
23: Náplně hned.

0: Iveta Bartošová a tichá píseň. Přátelé, my teď míříme do našeho oblíbeného Benešova a půjde o kulturu. S pozvánkou je tady pan místostarosta Jakub Hostek.
1: Pokud budete trávit léto v Benešově, určitě si nenechte ujít Benešov City Life. Od poloviny července až do konce srpna se na Masarykově náměstí každou středu, pátek a neděli konají koncerty nebo letní kino pod širým nebem. Vstup je zdarma a program je připraven pro všechny generace. V sobotu 15. srpna nás navíc čeká tradiční benešovské posvícení s muzikou, trhy i programem pro děti. Srdečně vás zveme do Benešova.
0: No prosím, tak děkujeme moc za pozvání a věřím, že určitě spousta našich posluchačů využije a Benešov, tam je to moc hezké. Tak zdravíme do Benešova a teď už zase na Blaníku zpátky k písničkám.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
2: za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne na 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Víc nebo míň? Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
6: A my pro vás máme další díl, tentokrát o spojení videoherní série Kingdom Come Deliverance a Sázavského kláštera. Doporučuji k poslechu.
5: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
15: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
16: Co třeba na delfíny?
15: Do zoo?
16: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
15: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
16: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
18: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
19: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
18: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
20: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Na televizi Seznam vám dnes nabídneme pravý italský humor. Paolo Villaggio je zárukou toho, že se opravdu budete bavit. Představí se ve filmu o třech ztroskotancích, kteří žijí tak nějak od 10 k 5, a to až do doby, kdy je k sobě pozve mocný a bohatý strýc jednoho z nich. Na komedii Škola zlodějů se koukejte už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: zostaň šťastná.
1: No Name na Blaníku a 14. hodina před námi. Za chviličku si dáme Karla Zicha s Lenkou Filipovou.
0: Mosty znám už dlouhý čas.
1: Nabídnu i další duet Marek Lambora, Terza Mašková.
2: Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran.
1: A Pyžamo a Botok.
3: Chci být v tvojem úplý pyžamo na spaní, nečekej žádný provinilý vzlikání.
1: 14. hodina to bude za 6 minut, za chvilku jsme zpátky, předtím počasí, doprava a další zprávy.
4: Rádio Blaník.
5: Výborné stáčené frizanté.
6: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
5: Frizanté z Vínohruška.
7: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku? Či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
8: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
7: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
5: Rádio Blaník. Počasí.
9: Rádio. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit sluneční brýle. V severních Čechách čekáme polojasno, po zbytek dne pak bude převažovat spíše jasná obloha. Teploměr ukáže 23 až 26, na horách bude kolem 22 stupňů. O počasí všechno, je tu další doprava.
5: Rádio Blaník.
10: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
10: Za každého počasí.
5: Za volantem.
9: Na Lounsku v Žadci v ulici U Jezu bouralo osobní auto. Dejte si tam velký pozor. Na Teplicku na průtahu Bíliny na kruhovém objezdu u Penny Marketu jsou u sobě dva osobáky. I tady čekejte možné potíže. A na úpravě mimoúrovňové křižovatky u Okrouhlé nedaleko České Lípy pokračují zemní práce. Důvodem je budoucí kontrolní stanoviště policie. Pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
11: Kvůli stavbě nového mostu jsme tady přeložili plynovod a silnice číslo 9 pod mostem je aktuálně uzavřená. Novou křižovatku plánujeme zprovoznit nejdéle na podzim příštího roku.
9: A já doplním, že celkové náklady se vyšplhají na 188 milionů korun. Tolik doprava, teď už jsou tu zprávy.
5: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
12: Policisté hledají nebezpečného muže. Nezaměstnanost v červenci stoupla. Zlínská zoo se raduje ze dvou mláďat kotulů. Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Pražská policie pátrá po muži, který může mít násilné sklony. Lékař mu kvůli jeho zhoršenému stavu nařídil hospitalizaci, pacient ale z ordinace v Praze 8 utekl. Hledaný 49-letý muž v minulosti například schodil člověka do kolejiště metra. Popis hledaného najdete například na webu policie. Děti patří během tropických dnů mezi nejohroženější skupiny. Jejich organismus se totiž s vysokými teplotami vyrovnává hůř než u dospělých a přehřátí u nich může přijít rychleji. Jak je v horku chránit, poradí mluvčí záchranky Jihomoravského kraje Michaela Botová.
13: Hlídejme děti, aby pily, oni nemají pocit žízně, takže je potřeba jim neustále ty tekutiny dodávat. Můžeme jim také nabídnout třeba velmi oblíbený meloun. Ovoce se také v těchto dnech určitě hodí.
12: Největší pozor by lidé měli dávat na kojence a děti do 4 let. Lidí bez práce v Česku přibylo. Nezaměstnanost v červenci stoupla na 5% z červnových 4,8%. Úřady práce evidovaly přes 367 tisíc uchazečů o zaměstnání, což bylo o zhruba 11 tisíc více než v červnu. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Zoo ve Zlíně úspěšně odchovala dvě mláďata malých opic kotulů veverovitých. Narodila se v červenci, prospívají skvěle a potvrzují, že se zdejší skupině skutečně daří. Zlínská zoologická zahrada chová kotuly veverovité od roku 1999. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
14: Iva Lecká na rádiu Blaník.
1: Kotuly veverovité, vidíte, člověk se pořád něco učí. Děkujeme, Dominiku. My za chviličku prolistujeme hudební kalendář a řekneme si, kdo ze slavných slaví tento týden a na koho budeme písničkami vzpomínat. A v dobré zprávě si dáme burčák se Sárou Dvořákovou. Tak jdeme na to a startujeme hezky česky. Lenka Filipová a Karel Zich.

0: Ladíte Blaník, já vám přeju krásné odpoledne, 9 minut po 14. hodině. Je pondělí, listujeme hudebním kalendářem, slovo má Dan Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám hezký den, je pondělí a tak vás u nás na Blaníku tradičně zveme do světa hudebních výročí. Zítra by se dožil 87 let zpěvák a herec Josef Laufer. 34 svíček na svém narozeninovém dortu, pak zítra svoukne Miraj Navrátil, zpěvák skupiny Miraj. Své 70. narozeniny oslaví pozítří písničkář Jaroslav Samson Lenk. 62 let by v ten den bylo zpěváku Petru Čejkovi a své narozeniny oslaví ve středu zpěvačka Eva Farná. Pozítří popřejeme Michalu Prokopovi, zpěvák, skladatel a moderátor oslaví své 80. Pátek to bude už 30 let, co do hudebního nebe odešel Mickey Volek, legenda českého rock'n'rollu. V neděli oslaví své už neuvěřitelné 68. narozeniny americká zpěvačka a herečka Madonna. Ale pozor, v neděli budeme nejen gratulovat královně popu, ale zároveň v ten den zavzpomínáme na krále rock'n'rollu. Připomeneme si totiž už 49 let, které uplynuly od úmrtí Elvise Presleyho. Bylo mu tehdy pouhých 42 let. Pro dnešek je to, přátelé, vše, přeji vám všem krásný den a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

0: Hezky česky celé léto.
1: Rádio Blanček
2: jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Tak to byl Rembrandt a písnička ze seriálu Přátelé, všichni známe, všichni jsme viděli. No a když se takhle sejdou přátelé třeba na burčáku, to je hodně veselo. Letošní burčák, jaký bude, jaké budou ceny, my to víme. Všechno vám řekneme v dobré zprávě už za malou chvíli se Sárou Dvořákovou. No a do té doby Tereza Mašková a Marek Lambora anebo Botox a Pyžamo. Jsme Blaník, hezké odpoledne.
1: Není kolo jako kolo. Tohle stojí rovných 90 tisíc. A přesně 20 takových elektrokrasavců na vás čeká na webu MND. Tak to zkuste.
2: U nás na Blaníku vám k tomu dáme už nyní každé ráno speciální cyklistický balíček.
1: S extra výbavou na vaše cesty. Každé ráno od 6 do 9. U nás na Blaníku.
3: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 tisíc korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
1: Sluníčkové léto.
4: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Smírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
4: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
4: Třeba právě na vás čeká rovných 100 tisíc na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Spárkase, když jde o peníze.
6: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být stále aktivní a soběstační? Seniorské elektrické tříkolky a čtyřkolky Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákup k lékaři nebo na výlet. Nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. K vyzkoušení jsou v prodejně Selvo v Liberci, kde je lze nyní zakoupit se slevou až 33%. Selvo Liberec, Milady Horákové, 1093.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
9: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
10: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
11: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: chlapi, proč ten bagr nemaká?
1: Asi bouchla hadice.
0: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
1: Co?
0: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
1: Chlapi, jedem do Hostru!
2: Sklady, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.

0: Tak to bylo pyžamo a botox na Blaníku. 14 hodin, 40 minut přesný čas. Je to dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou je tu Sára, já tě po víkendu vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a krásné odpoledne všem. Burčáková sezóna je tady. První letošní skleničky už totiž mají milovníci mladého vína v sobě. Jako první se letos začal prodávat burčák z velmi rané odrůdy augustovský, a to ve Valticích. Litr tam vyjde stejně jako loni na stovku. Bobule jsou ale letos menší a hroznů bude podle vinařů méně. Jak počasí ovlivňuje letošní úrodu, vysvětluje prezident Svazu vinařů Martin Chlad.
3: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohlo začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už lidé mohou zavítat primárně teda na Jižní Moravu na burčák.
2: Dobrou zprávou je, že samotná réva je zatím ve většině míst ve velmi dobré kondici. Sucho totiž zároveň brzdí šíření plísní a dalších houbových chorob. Cena by letos podle vinařů neměla být vyšší než loni. Jen ho kvůli menším bobulím a nižší výlisnosti bude o něco méně. A pokud si letos na burčák zajdete, můžete mít jistotu ještě v jedné věci. Nápoj s tímto označením musí být skutečně z českých hroznů. Zákon totiž dovoluje označovat jako burčák pouze částečně zkvašený hroznový mošt z hroznů, které byly sklizeny a zpracovány v České republice.
0: No, a potom pít pomalu a opatrně.
2: A ředit vodou,
0: je to zrádné. Tak uvidíme, jaký bude, určitě si dáme. Sáro, moc děkuji za dnešní dobrou zprávu a těšíme se zítra, ahoj.
2: A já též, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Dobré rady do zahrady a do kuchyně.
0: Přesně tak. Tentokrát i do kuchyně. A došlo i na recept na tapenádu. Do mísy dejte olivový olej, aby pokryl dno. Do oleje přidejte trochu balsamika podle chuti. Kdo má rád výraznější chuť, přidá víc. Na to dejte hrst nakrájených zelených oliv. Hrst nakrájených sušených rajčat v oleji. Pozor, opravdu použijte ty v oleji. Sušená rajčata bez oleje nejsou vhodná. Všechno to zakápněte citronovou šťávou a pořádně promíchejte. A na závěr bylinky. Skvělou volbou je třeba pažitka nebo petržel. Může se použít i na drobno nasekaná jarní cibulka. A pozor, jdeme do finále, které si můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz. Jo a dobrou chuť.
1: Dobré rady do zahrady a do kuchyně. Na Rádiu Blaník.
5: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře Sklatov, přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře Sklatov, na ingrediencích záleží.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Chtěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
14: Atención!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
14: Yes, sir!
15: Protank
14: skončit celý říjnový víkend ve Španělsku? Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
17: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
18: Pak přijeďte do AutoESA.
17: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
18: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
17: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
18: Kdo na to jde?
17: Od lesa prodá auto u ESA.

0: Tak kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Petr Spálený a Zdeněk Rytíř a Dítě štěstěny. To je oblíbená písnička Pepi Černého, mého kolegy. No, jak jsme hráli, tak se najednou zjevil ve studiu, tančil, zpíval. Jo, když máte něco rádi, tak to prostě máte rádi, že jo? Co děláš v obliče? Já tě vidím. No, Dita, teď dělá jako že nic a přitom něco, že jo? Za chviličku další české písničky, třeba Xindl X a Olga Koenigová v blbým věku.
1: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím.
0: Taky Lucka Vondráčková, Kdy vzlétnu já.
2: Má se to stát, nechci žít jak svázaná.
0: A Lékořice a Václav Nevěděl.

0: Těším, těším, doufám, že vy taky. Takhle kořice určitě zazní v příští hodině. 15. to bude za 6 minut. Rádio
1: Blaník. Výborné stáčené frizanté.
2: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
1: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
3: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílu skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
4: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
5: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
4: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
6: Člena skupiny Centropol.
4: Vás to nebude stát ani korun.
5: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
4: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
7: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách polojasno. Sluneční brýle si tedy rozhodně nenechte doma. Během odpoledne se totiž bude dál vyjasňovat. Teploty vyšplhají na 23 až 26. O počasí všechno, je tu opět doprava.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Za volantem.
7: Na trase z Mělníka na Mladou Boleslav za Mělnickým v Telném bourala 2 nákladní auta. Jezdí se tu kyvadlově a nárazově se zdržíte v obou směrech. Na Lounsku v Žadci v ulici U Jezu bouralo osobní auto. I tady dejte pozor. Nehoda je taky na Českolipsku za Vrchovany ve směru na Dubou. Bouralo se tu, tak tam buďte opatrní. Na Teplicku v Duchcově v Teplické ulici u křižovatky s ulicí Družby probíhá rekonstrukce chodníku. Dávejte tam pozor a silničáře hlavně nepřehledněte. A na Lounsku v Žadci v ulici Podměstí probíhají stavební práce a tady je silnice úplně neprůjezdná. Pokud byste věděli o dalších problémech, případně nehodách a bouračkách, dejte nám o tom vědět na naší dopravní lince. Číslo je 603 11 71 71. Tolik doprava, teď už jsou tu zase zprávy.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Nebezpečného muže už policie našla. Vědci řeší ochranu ovcí. Spartu zítra čeká odveta s Lyonem. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Policisté v Praze hledali psychiatrického pacienta. Muž dopoledne utekl z vyšetření v ordinaci poté, co mu lékař vzhledem k jeho zhoršenému stavu nařídil hospitalizaci. V minulosti hledaný například schodil člověka do kolejiště metra. Policisté ho vypátrali po 14. hodině, byl předán záchranářům a převezen do psychiatrické nemocnice. Vědci hledají účinnější způsoby ochrany stád ovcí před vlky. Nový projekt Smart Sheep zkoumá, která preventivní opatření skutečně fungují. Více říká vedoucí genetického týmu České zemědělské univerzity Bára Černá-Bolfíková.
15: Projekt vlastně kombinuje různé přístupy, ať už se jedná vlastně třeba o výzkum přes fotopasti nebo i telemetrování vlků, to znamená, že se díváme, jak se pohybují, a nebo i genetické analýzy. Důležitou součástí projektu jsou dotazníky, kde budeme sbírat data přímo od chovatelů.
14: Hlavní terénní část projektu se uskuteční v lokalitách s častým výskytem škod na hospodářských zvířatech. Paddleboardisté často riskují své životy, neberou si plovací vesty, přestože jim je na některých místech u vody nabízejí. Pokud se nečekaně přižene bouřka, můžou být rychle v ohrožení. Fotbalisté Sparty se zítra pokusí přiblížit postupu do Ligy mistrů. V Lyonu je čeká odveta třetího předkola. Pražané mají k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání, musí se však vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Zítřejší zápas se má hrát od 9 večer. Tolik zprávy, teď už s vámi bude zase Iva.
16: Iva Lecká na rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál a tento týden nás v této hodině Mirek Táborský vezme toulkami po Moravě. Ne, to zní divně, to není česky. Budeme se toulat po Moravě, to už je lepší. Dneska se projdeme divukrásným Poodřím, už za chviličku. No a taky se vydáme na místo, kde návštěvníky ochlazuje ve vedru umělý déšť. Zajímavý projekt, řeknu vám víc. Teď ale startujeme další odpolední 60-minutovku, 15. hodina odbyla a tady je Xindl X.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Tak tohle byla Lucie Mondráčková, kdy vzlétnu já. No a tohle je Mirek Táborský a Touky Moravské.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden se budu s vaším dovolením toulat po krásných místech Moravy. Poblíž Moravskoslezské metropole, přesněji mezi Jeseníkem nad Odrou a Ostravou, vás určitě příjemně překvapí chráněná krajinná oblast Poodří. Z Ostravy, Studénky nebo Jistebníku se tam dá snadno dojet autobusem nebo vlakem. Poodří tvoří skutečný kontrast k ostravské průmyslové aglomeraci. Panuje zde klid, jsou tu velké vodní plochy a spousty opeřenců. Samotné Poodří tvoří nížina, v níž se střídají louky a lesy, mokřady a vodní plochy. Hlavní os území představuje logicky řeka Odra, která si zachovává přirozený tok a volně meandruje. Proto jsou u ní slepá ramena a tůně. Významnou roli hraje také téměř 70 rybníků. Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena 1. května 1991 a v roce 2017 rozšířena. Rozkládá se na ploše 81,5 km čtverečního, v nadmořské výšce 212 až 310 metrů a řadí se mezi nejmenší chráněné krajinné oblasti v naší republice. Její součástí je 10 maloplošných chráněných území a také lokality soustavy Natura 2000. Často bývá označována jako krajina vody, protože pravidelné záplavy přirozeně zavlažují přilehlé louky a podporují bohatý výskyt rostlin i živočichů. Přesto nejde pouze o divokou přírodu. Poodří je kulturní krajinou, jejíž podoba vznikla dlouhodobým hospodářským soužitím člověka s přírodou. Jedním z hlavních lákadel chráněné krajinné oblasti Poodří jsou lužní lesy, které patří k velmi zachovalým. Protože jsou pravidelně zaplavovány vodou, vytvářejí specifické prostředí, v němž se daří celé řadě vzácných rostlin i živočichů. Poodří je zároveň rájem pro obdivovatele ptactva. Při troše štěstí spatříte na klidných vodních plochách kormorány, husy, volavky, poláky, morčáky, racky nebo elegantní labutě. Zážitkem je určitě návštěva ptačí pozorovatelny na naučné stezce a můžete z ní v tichosti sledovat život na mokřadech. A já vám příště dám pár tipů, odkud je nejlepší se Poodřím vydat. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: A někdy příště. Teď se podíváme do Dubaje. Tam teploty v létě šplhají až k téměř 50 stupňům Celsia. Na jedné z tamních ulic se ale trvale drží teploty pod 30 stupňů Celsia. Pomáhá k tomu umělý déšť a systém regulující místní klima, který návštěvníkům umožňuje trávit čas venku i během největších veder. Ta ulice, kde tohle všechno je, je kilometr dlouhá a využívá technologii vyvinutou v Německu, která pomocí skrytého potrubí simuluje déšť a ochlazuje vzduch. Prý se chtějí více v Dubaji přiblížit Evropě. V Dubaji je déšť poměrně neobvyklým a v létě dokonce vzácným jevem. Ovšem, já se obávám, že déšť bude nedostatkový brzy i tady.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
3: To je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
7: Jo.
6: Jakej?
7: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
8: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
9: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
8: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
9: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
10: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
11: Service Plus.cz.
12: Na plátky.
13: Na kostky.
12: S medem.
13: S pivem.
12: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
14: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
12: Více na prodejnyzeman.cz.
15: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
16: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
15: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
17: tisku levně.cz.
18: Náplně hned.

0: Svítí, je to tak, naše blanické sluníčko svítí dál a přináší velké peníze.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaník.
0: Aha, a už mi tady bliká telefon, no jo, je to jasné, protože jste slyšeli naši blanickou písničku Slunce dál svítí a přátelé, my za sebou máme 3 neúspěšná hrací kola, takže v našem banku je aktuálně 15 tisíc korun. Tak co myslíte, vyjde to dneska, vyhraje někdo z vás 15 tisíc? No tak já jdu na naši linku, která už mi tady bliká, takže beru hned toho prvního, kdo je na lince. Ivanecká rádio Blaník, dobrý den. Kdo dobrý pak den. Je tam?
3: Renata.
0: Tak Renatko, já jsem normálně nervózní, je buší srdce, protože já vám to strašně přeju, jo. Ale teď je samozřejmě otázka, jestli správně odpovíte. Takže dobře poslouchejte, já vám pustím ukázku, jo, a vy mi řeknete, kdo to zpívá. Jdeme na to?
3: Ano.
0: Tak pouštím.
4: Tohle místo je všude kolem nás, stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
0: Tak, to byla ukázka, tak mi řekněte, kdo to zpívá.
3: Kateřina Marie Tichá?
0: Kateřina Marie Tichá. Definitivní poslední odpověď.
3: Ano.
0: Je to tak! Je to tak! Ježišmarja, ale já mám radost s váma, normálně mě se úplně chce brečet. Renatko, máte 15 tisíc korun. No, prostě jste skvělá, měla jste štěstí, já vám strašně moc gratuluju. Tak si sedněte, v klidu to rozdejchejte. Já jsem se vás ani nezeptala, odkud jste?
3: Já jsem z Čerčan.
0: Čerčany, no tak vidíte to, tak zdravíme do Čerčan. A letí tam 15 tisíc korun. Renatko. No, mě neděkujte, vy jste měla štěstí. Tohle je od Rádia Blaník a vydržte mi na telefonu, já si zapíšu vaši adresu. Jo?
3: Děkuju.
0: Tak vydržte. Tak teda to bylo úžasný. Ježíš, já mám takovou radost.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: No, přátelé, tak do banku se tedy opět vrací 5000 korun, takže v další hře budeme hrát o 5000, ale to jsou taky pěkný peníze. Tak dál poslouchejte Blaník, protože písnička Slunce dál svítí může zaznít kdykoliv a můžete mít stejnou radost jako paní Renata v Čerčanech. No a já se loučím. To je normálně na panáka, věřili byste tomu a já nepiju. No, tak si udělám kafe, to je taky dobrý, to mě taky nakopne. Tak se mějte krásně, za chvilku Jirka Frélich. Ahoj.
2: Dobré rady do zahrady a do kuchyně.
0: Přesně tak, tentokrát i do kuchyně. A došlo i na řecký burger. Do mletého masa přidejte jenom sůl, čerstvě mletý pepř a směs řeckých bylinek, oregano, tymián a špetku pískavice. Všechno lehce promíchejte, vytvarujte burger a položte ho na rozpálený grill. Jakmile je jedna strana krásně opečená, burger otočte a teď pozor, přijde moje nejoblíbenější část. Těsně před dopečením na maso položte plátek pravého řeckého sosíra feta. Nechte ho jenom lehce změknout, ale úplně nerozpustit. Právě tomu dodá skvělou chuť. A co dál? To si poslechněte na našem webu radioblaník.cz. Jo a dobrou chuť.
2: Dobré rady do zahrady a do kuchyně. Na rádiu Blaník.
5: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře Sklatov. Přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře Sklatov. Na ingrediencích záleží.
6: Jsou mi dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

Helena Vondráčková, písnička Zblížení, takovou hezkou si pro vás přichystala na konec svého vysílání. Iva Lecká ještě rozdala 15 000 korun, no udělala radost a šla domů. Venku je hezky, ale přijde bouřka. Počítejte s tím, víc za chvíli v počasí a já vám prozradím, co přijde po 16. hodině. Písnička Michala Davida, To zas byl den. Taky superstar 2009 a příběh nekončí.

0: Je první pondělí v měsíci. Skoro by se dalo říci, ale není, nebojte. Hrajeme ale i přesto dál hezky česky.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Odyssey na Fiat.cz.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
5: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra nás v severních Čechách čeká mírné ochlazení. Teploty vyšplhají na 23 až 26 stupňů. Obloha bude polojasná a po zbytek dne se ale postupně bude vyjasňovat. Toliko počasí, teď míříme opět na cesty.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
5: V Ústí nad Labem v přístavní ulici na křižovatce u železničního mostu se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. V Lounech v Průmyslové ulici před nájezdem na D7 bouralo osobní auto. I tady se zdržíte. V Teplicích v Litoměřické ulici na křižovatce s Lounskou jsou v sobě dva osobáky. A jak to vypadá na dálnici D8 Ví Petra z dopravního centra ŘSD?
7: Na dálnici D8 blokuje pravý jízdní pruh do šetřování požáru vozidla na 84. kilometru z Prahy na Německo. Projíždějte opatrně.
5: Tolik dopravní servis, teď už jsou tu zprávy.
8: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
9: Dávejte si pozor na falešné dovolené. Sucho je vidět i z vesmíru. Blíží se plné otevření k Belské ulice v Praze. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Rezervace dovolené přes internet může skrývat rizika. Podvodníci se snaží nalákat na falešné nabídky ubytování nebo podezřele výhodné ceny. Jak se při rezervaci nenechat napálit, poradí policejní preventista Ladislav Beránek.
10: Dovolenou vybírejte nejlépe na známých a prověřených stránkách poskytovatelů. Obzvláště obezřetní buďte u lákavých nabídek na sociálních sítích. Kontrolujte adresu webové stránky. Podvodné stránky bývají na první pohled téměř totožné s originálem, ale často obsahují drobné odlišnosti v internetové adrese.
9: Lidé by dovolenou neměli nikdy platit prostřednictvím odkazu. Sucho v Česku se prohlubuje a už je vidět i z vesmíru, a to v rámci porovnávání snímků ze začátku letošního srpna s minulými roky. Nejvíce jsou rozdíly patrné v oblasti Českomoravské vrchoviny a na dalších místech ve středních nadmořských výškách. Srovnatelný s letoškem je rok 2018, kdy v Česku také panovalo velké sucho. Oprava k Belské ulice v Praze skončí s předstihem. Po rekonstrukci se plně otevře ve čtvrtek v podvečer. To je zhruba o 2 dny dříve, než se předpokládalo. Práce na frekventované ulici začaly 2. července. Ve Zlíně dnes pokračovala demolice vyhořelé výškové budovy. Bourací práce odstartovaly minulý týden v pátek. Stát zůstává přibližně třetina objektu. Tolik zprávy a slovo už si bere Jirka.
0: Já přeji krásné pondělí, za minutu bude 16. hodina.
1: Jirka Frerich
6: na Rádiu Blaník.
0: 16. hodina letního času, já to říkám záměrně, protože v říjnu se zase vrátíme k tomu zimnímu a byla taková diskuze, co bychom si my jako Češi vybrali, zimní nebo letní čas, jaký by si vybral tady Dominik?
9: Mně to je vlastně úplně jedno. Já bych se přizpůsobil. Hlavně, ať se to nemění, to bych jako ocenil velmi.
0: No Čechům to úplně jedno není, tak uslyšíte za chvíli podrobnosti. Zimní čas nebo letní, to je oč tu kráčí. Teď už Michal David a to zas byl den a za chvíli Petr Habka. Na Blaníku si hlavně hrajeme hezky česky. Přeji krásné pondělí, hezké odpoledne.

0: Rádio Blaník. Hezky česky celé léto.
1: Dívám se a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese, vezmeš mě k teplu.

0: Pěvačka Sandra a písnička Maria Magdalena teď na Blaníku při pondělku odpoledne. Mrkneme jenom na chvíli na náš web radioblanik.cz. Tam totiž můžete najít další díl podcastu Čísla Česka a kolega Daniel Rumpík si v něm opět povídal s Honzou Burjancem z agentury Stemmark. A tentokrát o spánku a také o tom, jestli Češi by raději zachovali letní a nebo zimní čas. Co myslíte?
1: Mně přišlo hrozně zajímavý, že zatímco v tom roce 2018 byla větší část Čechů nakloněna tomu pravidelně letnímu času, tak po těch debatách odbornej, kdy vlastně zaznívaly ty argumenty častěji pro ten zimní čas, který je pro nás přirozenější, tak ty čísla po 5 letech šly trošku na úkor toho letního času zase zpátky tomu zimnímu. Ale stále, kdyby si Češi měli vybrat, vede ten čas letní.
0: Ano. Češi by raději nechali letní čas, víc tedy na webu Rádia Blaník, tedy radioblaník.cz. Tak si to poslechněte, teď ale nabízím taky Superstar roku 2009, kdy finalisti Superstar naspívali písničku Příběh nekončí. A pak taky Standa Hložek a Petr Kotwald a V pohodě, abyste byli v pohodě. Hrajeme si hezky česky.

0: Na chatě v lese.
1: Plný košík nese.
2: Co mám tak rád, když jsem na houbách a někdo mě špehuje.
0: I to je Léto s Blaníkem. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely.

0: Freddie Mercury a velký hit, 90. Living on my own, čili jsem sám a je těžké být sám, se zpívá v písničce. Každopádně písnička vyšla 2 roky po úmrtí Freddieho Mercuryho a Freddie Mercury nikdy nemohl slyšet v této verzi. To jsou věci. Někdy mají písničky zajímavé příběhy. Třeba Tomáš Klus napsal písničku a díky Věře Martinové má tento neskutečně krásný nádech. I když je těžký, letošní novinka. Věra Martinová, Tomáš Klus a Magnetické bouře. Za chvíli tady u nás na Blaníku a taky přidáme činasky. Slunce dá nám svítí,
1: slunce dál svítí. A pro vás to navíc znamená

0: se dál svítí.
1: Každý všední den na Sluníčkovém Blaníku.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
5: Ahoj holky, tak jdete na casting?
6: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
5: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
6: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
9: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
10: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
4: tisku.cz. Náplně hned.
5: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
6: Na co?
5: Na naši fotovoltaiku.
6: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
5: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
6: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
5: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
6: A kdo se o to postará?
5: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
6: Tak to máme jasno.
7: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Ano, to je ta letošní novinka. Věra Martinová, Tomáš Klus a Magnetické bouře.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: A teď mi dovolte, abych byl chviličku trošku tajemný, protože jsem si vypůjčil i znělku od Petra Stevy ze zítřejšího rána, kdy zároveň budeme hádat zase jeden konkrétní rok po 9. hodině raní a v tom roce vznikla taková filmová komedie, dá se říci, pro teenagery, možná i pro děti, ale hlavně pro celou rodinu, protože na to se podívám já naprosto kdykoliv. Prvotina známého režiséra Zdeňka Trošky. Pamatujete na toto?
2: Tam, kde se bota jmenuje Melichár, tam je možný všechno. Vidíte? A takhle z toho všichni cvokneme. A jaká to byla lady?
0: Základní škola, konkrétně to byla základní škola na Kladně, by řekli Kladeňáci. Tak víte, do jakého roku se vypravíme zítra? Kdy měl premiéru tento film Zdeňka Trošky, tak poslouchejte po 9. Přidáme i písničky z toho konkrétního roku a hlavně to bude zase zábava.
1: Rádio Blaník.
3: Tajemný rok.
0: Zítra tajemný rok a taky si můžeme zahrát zítra o další cyklistický balíček.
1: Příběhy s dobrým koncem.
4: Přesně takové máme nejraději.
1: A nyní vám mohou přinést i něco navíc. Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole? Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MMD, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
4: Každé ráno od 6 do 9.
1: U nás na Blaníku.
5: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
0: Na Blaníku za chvíli Marek Ztracený a písnička Originál, anebo taky Olympic a Slzy tvý mámy.
6: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
7: A my pro vás máme další díl, tentokrát o spojení videoherní série Kingdom Come Deliverance a Sázavského kláštera. Doporučuji k poslechu.
6: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
11: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
12: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
13: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
14: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
13: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
14: Stačí využít třeba akční slevy až 90 000.
13: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
18: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediskyska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třásl.

0: Kdy hledáme signál?
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpět.
1: Hrajeme vám celé léto hezky česky.
4: Když s báječnou ženskou vezme

0: Lenka Filipová se svojí dcerou Leny a písnička Samotní nejsme nic. A na Blaníku po 17. taky Hana Zagorová Já nemám strach. Hned po zprávách ale Petr Kolář a Jednou nebe zavolá. A taky skupina Krištof a Zůstaň tu se mnou. Budem se rvát, budeme zvát, hrát nejlepší. Ano, zůstaňte tu s námi, protože na Blaníku si hrajeme celé léto hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku? Či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: Hledáte kámen, který se

0: spadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
1: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
3: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách nejprve polojasno, postupně se ale začne obloha vyjasňovat a bude převažovat jasno. Teploměr v maximech ukáže 26 stupňů a foukat bude mírný vítr. O počasí všechno, je tu doprava.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Za volantem.
3: Na trase z Mělníka na Mladou Boleslav za Mělnickým v Telném bourala dvě nákladní auta. Jezdí se kyvadlově, nárazově se zdržíte v obou směrech. V Lounech v Průmyslové ulici před nájezdem na D7 bouralo osobní auto. Očekávejte zdržení. V Teplicích v Litoměřické ulici na křižovatce s Lounskou jsou v sobě dva osobáky. Komplikace pak čekejte i na trase z Jičína na Trutnov u Horky u Staré Paky. Srazila se tu dvě osobní auta, tak tam dejte pozor. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, teď už jsou tu zprávy.
8: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Pozítří nás čeká částečné zatmění slunce. Víkend byl na českých silnicích tragický. Karlovarský kraj otevírá cestu k filmovému centru. Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Ve středu večer bude v Česku viditelné částečné zatmění slunce. Kdo ho chce sledovat, nesmí si zapomenout dostatečně chránit oči, ideálně speciálními brýlemi. Obyčejné sluneční brýle nestačí, ani když by si jich člověk nasadil několik. Používat nemáme ani CDčka, diskety nebo třeba začouzené sklo. Velké riziko představují také dalekohledy nebo foťáky bez speciálního filtru. Na silnicích v Česku o uplynulém víkendu zemřelo 8 lidí, z toho 5 byli motocyklisté. Jedná se o jeden z nejtragičtějších víkendů. Dosud v srpnu celkem při dopravních nehodách zemřelo 18 lidí, z toho 11 na motocyklech. Nedostatek srážek a nízká hladina toků se začínají výrazněji projevovat i na Pardubicku. Sucho zasáhlo celý pardubický kraj, ubývá povrchové i podzemní vody. Vodoprávní úřad v Pardubicích vyzval obyvatele regionu, aby vodu šetřili. Filmová tradice Karlovarského kraje dostává nový rozměr. Hejtmanství totiž rozjíždí přípravy na vznik vlastního filmového centra. Co všechno má nabídnout, přiblíží mluvčí krajského inovačního centra Lenka Mahdalová.
11: Plánované centrum by mělo nabídnout dva filmové ateliéry a spolu s nimi také halu pro dekorace a kostýmy s řemeslnými dílnami. Dále datové centrum pro postprodukci, vizuální efekty a archivaci i vzdělávací centrum propojené se středními školami v kraji.
10: A tím zprávy končí, dál je s vámi Jirka.
12: Já přeji krásné pondělí.
2: Jirka Frélich
9: na rádiu Blaník.
12: Teploty dnes odpoledne zase lámou rekordy. V Praze aktuálně kolem 630 stupňů, stejně tak kolem Labe 630 a taky na Plzeňsku a nebo na Jižní Moravě. Počítejte s tím, že v noci nás čekají bouřky a k večeru se zatáhne na mnoha místech, ale ty bouřky nebudou časté, nicméně mohou být intenzivní. Pak nás prý čeká hezké léto. Podrobnosti o tom, co bude v dalších dnech, od meteorologa za chvíli. A Petr Kolář.
13: Řeky táhnou k nám tvou nedostižnou

0: Letní hit Ilona Čáková, písnička La Isla Bonita, teď na Blaníku. Já si myslím, že letní teploty ty máme v Česku, to ano, ale to moře už ne, to nám chybí i ten číšník, o kterém se zpívalo. Každopádně ty teploty půjdou dolů, už k nám míří od jeho západu první bouřky, protože bouřka se ozvala nedaleko Klatov ve směru na Nepomuk. Počítejte s tím, že blesky mohou být silné, ale nebude jich tolik. Každopádně sem k nám míří studená fronta, no a počasí se od zítřka změní. Teploty půjdou dolů, ale půjde o příjemné léto, jak mi prozradil meteorolog Martin Tomáš.
1: Pak od úterý do čtvrtka tam to vypadá na takové příjemné letní počasí. Denní maxima 23 až 28 stupňů v úterý, ve středu potom 25 až 29, chladněji na severu a severovýchodě, ve čtvrtek 25 až 30 a opět chladněji na severu a severovýchodě. Po tyto tři dny slunečno, bude nad námi velmi suchý vzduch, takže téměř ani ty mraky se nebudou dělat.
0: Nicméně pokud byste si chtěli užít další opravdu horké letní dny někde u vody, tak si naplánujte v pátek, v sobotu a v neděli nějaké koupání, protože tento víkend bude stát za to.
1: Tam nám začne vrcholit příliv teplého vzduchu, takže se ještě více oteplí. Budou stoupat ty noční teploty na konci týdne už 19 až 14 stupňů Celsia a ty nejvyšší denní na konci týdne 30 až 35 stupňů Celsia. V novém týdnu to pravděpodobně půjde poměrně výrazně dolů.
0: Ano, pondělí se má ochladit, ale to je daleko. Dnes je totiž pondělí 10. srpna. Užívejte léto s Blaníkem. Tady je další hezká česká skupina Kryštof a Zůstaň tu se mnou. Tak zůstaňte s námi. Za chvíli dokonce i Adam Ďurica a Zatancuj si se mnou. Tak si můžete i zatančit. Pěkný poslech.

0: Adam Ďurica, písnička Zatancuj si so mnou, tak si s námi zatančete už brzy, zase v pátek míříme na další letní koncert směr na Pajedla, Moravo, Těšce. Co tam zazní, kdo tam vystoupí, o tom víc za chvíli na Blaníku, taky Kabáti oni. A pak o tom našem velkém letním koncertě v srdci Moravy na Zlínsku. Těšte se na to.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
4: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílů skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
5: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
6: Asi bouchla hadice.
5: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
6: Co?
5: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
6: Chlapi, jedem do Hostru!
7: Sklady, dobrý den.
8: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
7: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
8: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.

0: Umberto Tozzi a písnička Gloria, no a představte si, ano, v pátek za vámi zase vyrazíme, tentokrát směr na Pajedla, přivezeme slzu. Jenže ty jsi holka z plakátu, jako já máš háku. A taky Terezu Maškovou, písnička Náš příběh určitě nebude chybět, na to se těším. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran, tak otočme. A to není všechno, dorazí taky Blanická kapela a Petr Kolář, který nám zaspívá. Pojďte s námi tančit a zpívat. Na Pajedla v pátek už bude 14. srpna a startujeme za 5:05 odpoledne. Letní koncerty Rádia Blaník. A bude to skutečně opravdu letní koncert, protože ty teploty budou letní, jak nám říkal ostatně v této hodině meteorolog. Tak se připravte na to, že to bude naprostá paráda a už až do večera si budeme klidně zpívat, hrát a tančit. Vstupné je zdarma, jak bývá dobrým zvykem na našich letních blanických koncertech, tak si to nenechte ujít. Na Pajedla, Klub kultury Louka, právě sem zavítáme v pátek, tak pojďte za námi. Těšíme se, Moravo.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A za chvíli na Blaníku taky Hana Zagorová, písnička Já nemám strach.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
1: za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
5: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Chtěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Mňam. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
14: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
13: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Hejdy Janku a písnička Když se načančám z pohádky Co takhle svatba princi. No a při pondělku taky Jana Kratochvílová. Publikum tvé jsem já. Michal Hruza, Zakázané uvolnění. Potěšíme všechny Marie písničkou od skupiny Lucie. Marie, jsi jako víkři, kdo tichá. Ale hlavně na Blaníku hrajeme hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: Výborné stáčené frizanté.
2: Další důvod, proč zajít do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
1: Frizanté z Víno Hruška.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální,

0: se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
3: Jo.
2: Jaký?
3: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
4: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
5: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
4: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
5: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
6: Rádio Blaník, počasí.
7: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách nejprve místy polojasno, postupně během dne ale bude převažovat jasné nebe, sluneční brýle si tedy rozhodně nenechte doma. Teploty vyšplhají na 23 až 26 stupňů. O počasí je to všechno, na řadě je další dopravní servis.
6: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
6: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
6: Blaník za volantem.
7: Na Semilsku v Martinicích v Krkonoších na místní silnici u fotbalového hřiště boural cyklista. Na místě očekávejte komplikace. V Ústí nad Labem v ulici U Studánky na křižovatce s Neštěmickou jsou sobě dva osobáky. I tady čekejte možné problémy. Bouralo se i na Českolipsku za Vrchovany ve směru na Dubou. Stala se tu nehoda, tak tam dejte pozor. A na Teplicku v Duchcově v Teplické ulici u křižovatky s ulicí Družby probíhá rekonstrukce chodníku. I tady buďte opatrní. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, teď už jsou tu dnešní poslední zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Na D11 začíná velká oprava. Kvůli suchu přestávají růst stromy. Praha plánuje opravu kasáren.
8: Rádio Blaník.
9: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Odstartovala největší letošní oprava na české dálniční síti. Stavbaři dnes začali rekonstruovat D11 mezi Poděbrady a Sackou. Vymění 14 kilometrů povrchu, který je na místě od roku 1990. Oprava se dotkne i 3 mimoúrovňových křižovatek. Hotovo má být do konce října. Sucho trápí také české lesy. Na většině míst se tvorba dřeva zastavila a 70% českých lesních ekosystémů vykazuje podprůměrný nebo ještě horší růst. 9% lesů trpí extrémním nedostatkem vody, 60% vysokým nedostatkem. Karlínské kasárny mají být opraveny. Praha plánuje rekonstrukci objektů za zhruba 2 miliardy korun, včetně DPH. Jak si město představuje využití bývalých kasáren, upřesní radní Adam Zábranský.
10: Už teďka téměř si s tou víme, že tam nebude moc být skoloudováno například bydlení, ale chceme tam vybudovat aspoň v tom podkroví třeba studentské ubytování. A jinak to budou takové prostory ateliérového kancelářského typu. Zvažujeme i, že by tam byly prostory pro vědecko-technické park, nějaké třeba dílny a podobně.
9: Soutěž na dodavatele projektů by měla skončit v lednu, hotovo má být do roku 2032. V den svých 94. narozenin dnes zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor románů Milenci a vrazy nebo Mladý muž a bílá velryba nacházel témata pro svá díla mimo jiné v partnerském soužití. Později psal i sci-fi romány. Na koupi jeho pros lidé za komunistického režimu stály fronty, řadu z nich zpracovali filmaři. Tolik zprávy a teď už se k mikrofonu vrací Jirka.
6: Jirka Frélich
8: na rádiu Blaník.
11: Pár vteřin a bude tady 18. hodina a teď Sagvan Tofy a písnička z filmu, který budete jistě znát, z filmu Kamarád do deště. Tak dávej ber, hrajeme právě teď a hlavně hezky česky. Za chvíli taky Jana Kratochvílová na Blaníku a přejeme krásné pondělí.

0: Rednecks na Blaníku krátce po 18. hodině při pondělku a teď jeden výjimečný projekt. Půjde o srovnávací mapu Zlín Otrokovice a součástí se teď stává i nadace Tomáše Bati. Mluvčím je Jakub Malovaný a ten nám prozradí víc.
1: Jedná se opravdu o unikátní počin, je to porovnávací mapa Zlín a Otrokovice před Baťou a dnes. Stojí za ním tým zlínských kartografů a samozřejmě Zlínské muzeum map. No a cílem toho projektu je ukázat minulost, ale zároveň propojit historii se současností. Takže účelem projektu je představit transformaci měst Zlína a Otrokovic v průběhu času. Ta mapa nabídne srovnání tří zásadních období za sebou, a to před Baťou, což je konec 19. století, za Bati ukážeme zlatou éru 30. léta 20. století, no a samozřejmě současnost, tu dnešní podobu toho regionu. Takže čtenáři opravdu uvidí ten dramatický růst továrních areálů, ikonických domků, čtvrtí a všechno tak, jak se v tom Zlíně a Otrokovicích vyvíjelo. Ta mapa vyjde v polovině prosince, bude to takový dárek k Vánocům všem zájemcům a vyjde v limitovaném nákladu. No a máme radost, že bude pokřtěna u nás ve zlínské Baťově vile.
0: Já si myslím, že to je parádní projekt a pokud vás baťovský odkaz zajímá, tak se podívejte taky na web baťa150.cz. Bez háčku, bez čárek, bata150.cz. A my už míříme zpátky k českým písničkám. Tady je Jana Kratochvílová a Publikum tvé jsem já a za chvíli taky Lucie Marie. Na Blaníku, hezky česky, krásné pondělí všem a hezký podvečer, hezký poslech.

0: Bára Pasiková a písnička Veny Domine, tak po dnešku by se dalo říci, že na Blaníku můžeme zavést pořad peče se celá země, protože jsme se asi upekli. 630 stupňů Celsia, takové byly dnešní teploty třeba na Plzeňsku, ale už to jde výrazně dolů, protože jižně od Plzně směrem na Strakonice a Budějovice nám bouří a blesky se objevují směrem na Blatnou, Písek a pak půjdou dál na Tábor. No a mimochodem, dnešní počasí u nás bylo stejné jako v Římě, protože italský Řím měl dnes 35 stupňů, což dneska jsme měli vlastně taky. Tak za chvíli italská písnička Felicita, což je Albano a Romina Power a taky hezky česky Michal Hruza a Kateřina Marie Tichá na Blaníku. Hezké pondělí.
1: Sluníčkové léto.
2: Sluníčkové léto. Na Blaníku.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Ano, už pozítří přivítáme dalšího parťáka a tentokrát to bude parťačka, bude to zpěvačka, která na Blaníku mám ten dojem ještě nikdy nebyla. Přijde Šárka Rysková, přátelé, a má pro nás navíc novou písničku, tak si ji poslechneme. Mezi 4. a 5. ve středu na Blaníku.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Kdo je tam?
7: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
7: To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
13: Tisku levně CZ.
14: Náplně hned.

0: Kateřina Marie Tichá a písnička Zničená zem. Myslím si, že Kateřinu Marie Tichou bude mít velmi ráda naše posluchačka z Čerčan.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: A kdyby náhodou do dneška neměla, tak určitě už na to nikdy nezapomene, protože to, co se stalo po půl čtvrté, to byla úžasná věc. Zazněla písnička Slunce dál svítí, dovolala se posluchačka Renata z Čerčan, ve hře bylo 15 000 korun a otázka, kdo pak zpívá toto?
2: Tohle místo je všude kolem nás, stačí se jen naladit a poslouchat ten.
0: A to byla ukázka a vy jistě tušíte, co odpověděla Renata z Čerčan, i když jednoduché to prý nebylo.
3: Kdo to zpívá?
4: Kateřina Marie Tichá.
3: Kateřina Marie Tichá. Definitivní poslední odpověď. Je to Je to tak!
0: No, velkou radost měla nejenom Renata, ale taky naše moderátorka Iva Lecká, protože rozdala právě Renatě tu prémiovou cenu 15 000 korun. A vracíme se na začátek, hrajeme o 5 000, a to si myslím, že jsou taky velmi pěkné peníze. Jakmile zazní písnička Slunce dál svítí, tak se dovolejte na konci písničky jako první, stejně jako posluchačka Renata právě dnes, a budete ve hře. Dostanete ukázku a když to uhodnete, máte 5 000 doma. Tak držím palce.
1: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A ode mě ještě Meky Šbírka nebo Václav Neckář a už se na vás těší můj kolega Michal Krusberský. Užijte si i dnešní večer s Blaníkem a užijte si písničky na přání.
5: Není kolo jako kolo. Tohle stojí rovných 90 000. A přesně 20 takových elektrokrasavců na vás čeká na webu MND. Tak to zkuste.
6: U nás na Blaníku vám k tomu dáme už nyní každé ráno speciální cyklistický balíček.
5: S extra výbavou na vaše cesty. Každé ráno od 6 do 9. U nás na Blaníku.
7: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
10: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Vašek Neckář i s písničkou Léto mé. Ano, léto tady máme se vším všudy, tak doufám, že si ho užíváte. A my si tady na Blaníku už za chvíli taky budeme užívat ty dnešní písničky na přání. A bude mimo jiné Karel Gott. No, taky si poslechneme Valdemara Matušku a Laďku Kozderkovou. A ještě Beruška a Tibor.

0: I po 19. hodině budete s Blaníkem, kde vám dál celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A zítřejší den bude hodně podobný tomu dnešnímu. Ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno se sluníčkem. Odpoledne od severozápadu se dál bude vyjasňovat obloha a teploty v průměru do 23 až 28 stupňů. Na jižní Moravě tam rtuť teploměru povyskočí až na 30 a na horách maximálně kolem 20. Tak tolik počasí na zítřejší den. Rádio Blaník.
1: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
1: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
4: Krusbersky. Na Rádiu Blaník.
0: Hezký podvečer přeju všem, kteří i dál poslouchají Rádio Blaník. Přátelé, zvládli jsme na nejnáročnější den týdne, dalo by se říct, pondělí skoro za námi. Optimista by řekl, no co, pozítří už máme středu, tak proč se nervovat? To my rozhodně nebudeme, my vám budeme hrát teď 2 hodiny písničky na přání. Tak už do zpovídání, udělejte si pohodlí a my startujeme právě teď.

Láska, ta nebezpečná věc, a Petr Muk odstartoval pondělní písničky na přání, a i přesto, že teprve startujeme, tak se budeme hned loučit, respektive čeká nás písnička Ranní loučení. Prosím o zahrání téhle písničky pro mého miláčka, se kterým trávím krásné chvíle u jeho milovaného komorníku. Zdraví Myška a my posíláme Maruško Rotrovou a Petra Němce. Rádio.

Ranní loučení v podání Marie Rotrové a Petra Němce za námi a já tady mám vzkaz, který poletí do Manětína. Matýsku, přejeme ti k dnešním narozeninám všechno nejlepší, hodně lásky, štěstí a zůstání jaký jsi. Máme tě všichni děsně moc rádi. Vzkazuje maminka, táta, Štěpán a taky Tomáš. Hodně štěstí a zdraví, ať tě život prostě baví. A od nás z Blaníku posíláme Xindla X a Olgu Lounovou. Tady je Láska v housce.

Tak malou svačinku máme za sebou, ale další písnička, ta už poletí do Kolína. Prosím, zahrajte pro moji životní lásku a tu písničku Znám tu louku voňavou. Krásná je to písnička, stejně jako naše manželství. Lásko, moc tě miluju, vzkazuje Irena, a tady už je Valdemar Matuška a také Laďka Kozderková. Ať se líbí a hezký večer.

0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

čtveřice ze Švédska, Ace of Base na Blaníku a také Beautiful Life. Tak doufám, že i vy máte překrásný večer a rozhodně překrásná bude ta další hezká česká písnička, o kterou si napsala Martina z Ostravy Poruby. Chtěla by zahrát pro sebe, když slyšela v rádiu Celine Dion, tak si vzpomněla právě na Karla Gotta a na tuhletu písničku. Tak tady je...

0: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
1: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
2: Jo.
1: Jakej?
2: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
3: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
4: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
3: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
4: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.

0: Lidové české rádio.
1: Je to tak, na Blaníku si hrajeme na přání. Připomínám, že i vy si můžete písničku objednat na našich webových stránkách radioblaník.cz. V záložce kontakty najdete formulář, vyplníte, odešlete nejlépe 3 dny předem, ať máme čas to zpracovat a potom už se můžete těšit i vy samozřejmě na písničku na přání. A co tady mám teď? Moje milá Mili, včera to byl rok, co jsme stvrdili podpisem, to, co jsme si přáli. Ten rok byl neskutečně rychlý, jako by to bylo včera. Moc bych si přál, aby se čas zastavil a ten čas vůbec neutíkal. Moc se těším na další a další roky společného života. Jsi pro mě to nejlepší, co mohu mít. Děkuju za vše, co se mnou prožíváš. A chtěl bych ti poslat tu naši písničku, která vše říká a provází nás celý rok. Tak my vám přejeme, ať jste spolu šťastní, ať to klape. A tady je Elán od nás.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Na Bonnie Tyler na Blaníku, kde si hrajeme na přání a teď zvolníme můj milý manželi Tomši. Asi Tomáši. Děkuju za vše, co jsme za těch 30 let spolu prožili a přežili a doufám, že nás ještě něco hezkého čeká. Vzkazuje Hanka a posílá Teresku Maškovou.
1: Občas umí být naše duše nestálí. Občas hrajeme si každý vlastní hrou.

0: na Rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na Rádiu Blaník.

0: a do kuchyně.
1: Přesně tak. Tentokrát i do kuchyně. A došlo i na recept na tapenádu. Do mísy dejte olivový olej, aby pokryl dno. Do oleje přidejte trochu balsamika podle chuti. Kdo má rád výraznější chuť, přidá víc. Na to dejte hrst nakrájených zelených oliv. Hrst nakrájených sušených rajčat v oleji. Pozor, opravdu použijte ty v oleji. Sušená rajčata bez oleje nejsou vhodná. Všechno to zakápněte citronovou šťávou a pořádně promíchejte. A na závěr bylinky. Skvělou volbou je třeba pažitka nebo petržel. Může se použít i nadrobno nasekaná jarní cibulka. A pozor, jdeme do finále, které si můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz. Jo a dobrou chuť.
0: Dobré rady do zahrady a do kuchyně. Na Rádiu Blaník.
2: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře Sklatov, přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře Sklatov, na ingrediencích záleží.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso Sklatov. Dobré kuře Sklatov. www.dzklatovy.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: Pohodové české rádio.
7: 13 minut zbývá do 20. hodiny, přede mnou další vzkazy a tenhle ten je docela zásadní a hodně zajímavý. Hezký večer, chtěl bych zahrát pro Alenu Loudskou se slovy Vrať se mi, miluju tě a tímto jí oficiálně žádám o ruku. Doufám, že se mi ozve, děkuju moc. Napsal, koukám Pepa z Moravských Budějovic. No tak Pepo, my chceme potom znát ten výsledek, jestli to teda vyšlo nebo ne. Dejte nám vědět a my posíláme berušku. Tady jsou T-Boys.
8: Písničky na

10 minut před 20. T-Boys a romantická beruška a u těch pohodovek ještě chvíli zůstaneme. Zahrajte nám prosím jen tak pro radost, ať se nám v tom horku lépe pracuje. Hlavně to bude teda pro paní.

0: Hodně krásná, ale taky smutná písnička. Kapela Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan, Miluju tě. Teď 5 minut před 20. a přede mnou poslední vzkaz, který ještě musíme stihnout zahrát v téhleté hodině. Takže naše milovaná Klárinko, přejeme ti ze srdce všechno nejlepší k tvým dnešním 11. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky a mnoho krásného, to samozřejmě s úsměvem na tváři. Máme tě moc rádi, vzkazuje mamka, taťka a malý brácha Peťula. A my hrajeme.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.

0: tohle byla jedna narozeninová pro všechny dnešní oslavence. Milan Dyk nám zaspíval na závěr hodiny. A kdo nám bude zpívat po té 20. Třeba Hanka Zagorová.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo pár.
0: Taky si poslechneme Lásku na 100 let v podání Lucky Vondráčkové.
2: Bude chtít lásku na 100 let.
0: A do našich uší zamíří i Věrka Špinarová. Ano, s Blaníkem jste celé léto a my vám taky celé léto hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: A když už jsme u toho léta, tak zítra to bude hodně podobné. Ráno a dopoledne polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severu bude ještě víc vyjasňovat a teploty 23 až 28 stupňů. Jen tepleji budete mít na jižní Moravě, tam bude až 30, na horách kolem 20 stupňů.
1: Rádio Blaník.
4: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílů skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
6: Kdekoliv na světě
3: a 24 hodin denně.
6: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
3: na našem webu radioblaník.cz. Michal Krusbersky
6: na rádiu Blaník.
0: Je to tak, i po 20. hodině jsem vaším společníkem. Doufám, že se máte fajn, dejte si něco dobrého a pokud jste si napsali o písničku na přání právě po 20. hodině, tak teď nastražte uši, protože možná za pár okamžiků tak teď zazní. Nejdřív ale zdravím pana dešťjokeje, hoďte tam nějakou desku a my začíná

No, pane DJ, budeme desky roztáčet i dál po 20. hodině a hlavně budeme hrát na přání. A zahrajte nám teď k narozeninám pro Martinu Řehořovou z Okrouhlé. Milá maminko, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme hodně štěstí, zdraví, radosti a spoustu krásných okamžiků. Děkujeme za všechnu lásku, péči, trpělivost a sílu, kterou nám dáváš. A i když tě občas zlobíme, máme tě moc rádi. Všechno nejlepší přeje Áda, Taťka a Ája s Míšou a posílají kapelu Kex. Tady je písnička Víš a my se připojujeme ke všem gratulantům. Užijte si to dneska.

Ano, kapela Kex a písnička Víš, 9 minut po 20. A my tady máme další vzkazy rovnou dva na Hanku Zagorovou. Chtěla bych nechat zahrát manželovi Zdeňkovi k 58. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky přeje manželka Iveta, Irenka Poláková, Irenka Pecháčková, Milan, Michal Pecháček, Olenka, Zdenka Václavů, Péťa Václavů a vnoučkové Ryšánek a Míša. A ještě jeden zkaz přidáme. Zahrajte pro mého úžasného Tadeáška z Lomu, který slaví 8. narozeniny. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, ať ve škole máš samé jedničky. Miláčku můj, všechno spolu zvládneme. To ti přeje tvoje maminka, babička, děda, tety, strejdové, bratranci a sestřenice. A my posíláme písničku Je naprosto nezbytné. Je naprosto nezbytné.

0: Tolik Hanka Zagorová, 12 minut po 20. na Blaníku a přede mnou další dva vzkazy a ty už se týkají Karla Zicha. Zahrajte pro všechny, kteří rádi poslouchají písničky na přání a také pro dobrou pohodu všem. Od Heli je vzkaz ze Sokolova a ještě nám přišlo taky vzkaz z Neratovic. Babičko, přejeme ti všechno nejlepší ke krásným 65. narozeninám. Hlavně zdravíčko, štěstíčko a spoustu lásky. Vzkazuje Helenka, Tomáš, Tomík, Míra, Kája, Nelinka a Luky. Tak my se připojujeme a hrajeme. Máš chuť majoránky.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.

0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

Celavý a Khaled nás roztančil 20 minut po 20. a my teď zase trošičku zvolníme. Milá Lucinko a Martine, je to krásných 8 let, co jste si řekli své ano a poprvé jste na tuhle písničku také tančili jako manželé. Do dalších společných let vám přejeme lásku od milovaných, přátelství od přátel, větu od těch, kterých si vážíte a k tomu kapičku štěstí a moře zdraví a lásky. Máme vás moc rádi a jsme šťastní, že vás máme. Mamka, Petr a Viktorek posílají Lucku Vondráčkovou. Písnička.

0: ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
0: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
0: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
0: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
2: Do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned. Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
6: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
5: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
6: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
5: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
6: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
5: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
6: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
7: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: České rádio.
1: Tak jsme v polovině hodiny a na Blaníku pokračují písničky na přání. Pro koho bude ta další v podání MC Erika a Barbary? Hezký večer, mám dnes 66 let, tak si tuhle písničku posílám pro sebe a jelikož máme dnes 7leté výročí s přítelem, tak vlastně i nám oběma. Miláčku, byl to sen, který jsme spolu začali žít a já si přeji, aby to bylo i nadále jako od začátku. Ty víš, o čem mluvím a pořád o tom také sním. Ať to je jako tenkrát ty první dny. Roky letí. Je to pěkné, to naše soužití, ale přece jenom ty víš. Tak to byl první vzkaz a ještě jeden tady mám. Chci pozdravit partu na tábořišti u Potůčku, Nikču, Tomáše, Zoliho, Standu a úžasné lidi, které jsem tady poznala a prožívám s nimi nejkrásnější léto. Ať pravda, i když je trošku pracovní, ale nejlepší. Miluju vás, vy hůháci, posílám pusu z kuchyně s pozdravom Andrejka. Já jsem to tak trošku jako překládal z té slovenštiny, abych se do toho nezamotal. Tak, MC Erik, Barbara, sen právě teď od nás.

0: Starship 8 minut po půl deváté na rádiu Blaník, ale teď opět jdeme hrát hezky česky. Milý Blaníčku, zahraj prosím jako vzpomínku na tatínka. Dnes by mu bylo 77. Tatínku s láskou vzpomínáme a posíláme pusu. Šárka, Míša, Mamča, Jana, Dáša, Vítě a chlupáči. Tam nahoru posíláme Věrku Špinarovou. Stůj!
1: Rádio Blaník.

0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

0: Modern Talking, 13 minut před 21. hodinou a jdeme hrát opět hezky česky. Dnes je to rok, co mi odešel můj milovaný tatínek tam nahoru. Rok, kdy se učím žít s prázdným místem, které po tobě zůstalo. Posílám písničku tam nahoru ke hvězdám a doufám, že ji slyšíš. Navždy tvá Nikolka z Orlové posílá Jakuba Smolíka. Říkej mi táto.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Další švédská čtveřice, tentokrát ABBA, Mamma Mia, 5 minut před 21. a to je čas na poslední písničku, na přání a opět bude taková vzpomínková. Milé Rádio Blaník, dnes jsou to 3 smutné roky, co tu s námi není nejen můj skvělý manžel, táta, ale také ten nejlepší děda Jiří Mašek. A proto bych poprosila tam nahoru o zahrání písničky od skupiny Jelen, Sejdeme se v oblacích. Jiříku, moc nám všem chybíš, není den, abychom na tebe nemysleli. Miluju tě, Dana posílá písničku.

0: Kapela Jelen a pro dnešek máme splněno. Aspoň co se týče písniček na přání, ale nebojte se, i dál si budeme hrát české písničky. Za chvíli třeba Kabáti a Bára. Také nás v příští hodince čeká Galaxie přání Leony Machálkové. A taky jeden puberťák od Xindla X. Prostě celé léto vám na Blaníku hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu bude vyjasňovat a teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy tam to povyskočí až na 30 a na horách kolem 20 stupňů. Rádio Blaník.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Krusbersky.
2: Na rádiu Blaník.
0: 21.00 přesně. Zdravím vás všechny, kteří zůstáváte dál ve společnosti Rádia Blaník. Písničky na přání sice skončily, ale za chvíli vám třeba prozradím, co zajímavého vymysleli v Nepomuku. Do té doby třeba Leona Machálková, Cukero, anebo Kabáti právě teď. Tak ať se hezky poslouchá.

Galaxie přání Leony Machálkové, 11 minut po 21. na Blaníku a my zdravíme do Nepomuku na jihu Plzeňského kraje. Tady totiž mají něco, co jinde zatím nenajdete a to je suveníromat. Ano, bylo jim totiž líto, že lidé, kteří přijíždějí třeba později odpoledne a večer, kdy už jsou obchody zavřené a infocentra taktéž, tak si nemají kde koupit nějaký ten upomínkový předmět a tak vymysleli automat na suvenýry. Najdete v něm třeba turistické známky, skleničky, oplatky, dřevěné hračky nebo i slaměné klobouky. A tenhle automat je zaměřen i na poutníky, kteří městem procházejí po svatojakubské cestě a ticho hodina naopak zase brzy ráno, když ještě nikde otevřeno není, takže i tady si mohou něco zajímavého koupit. A dobrou zprávou je, že tenhle ten suvenýromat se už brzy objeví také ve spáleném Poříči, tak tam se na něj taky můžete těšit. No a u nás na Blaníku se za chvíli můžete těšit třeba na Mackieho Šbírku. Bude i Bryan Adams, Rod Stewart a Sting, ale ze všeho nejdřív jdeme malovat s Vaškem Neckářem.

Meky Žbirka na Blaníku, možno se ti zdá, a pokud jste se právě teď podívali na teploměry, nezdá se vám to, ano, vypadá to na další tropickou noc. Každopádně nad důsledky toho horka se budeme trošičku zaobírat za malý okamžik, ale teď chci pozdravit všechny vavřince, kteří dneska mají svátek. Pánové, je vás jenom nějakých 197, takže jste úplně ohrožený druh. Zdravíme i vavřince Hradílka a za chvilku posíláme Jarka Nohavicu a Čechomor a bude jejich kometa.

zeme zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: takže z toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
1: Tak kam to bude?
2: Na Bouzov?
1: Na Křivoklát?
2: Nebo na Karlštejn?
1: Jsou věci, které se nemění.
2: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Marek Ztracený stále věřil, až se dočkal a v pátek si užil životní událost a zahrál a zaspíval pro 70 tisíc návštěvníků koncertu na Letné. No to Marek vůbec netuší, pro kolik lidí hraje každý den tady u nás ve vysílání, že jo? To je mnohem víc než 70 tisíc, to mě věřte. Každopádně venku stále pořádné vedro, Česko a vlastně celou Evropu trápí extrémní sucho a taky hrozí častější požáry. Nejlepší prevencí jsou prý přitom divocí koně a zubři, jak nám teď prozradí ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
1: Dlouhodobé sucho a extrémní vedra v posledních dnech dramaticky zvyšují riziko požáru v krajině. Mezi nejčastější, ale opomíjené zdroje požárů patří porosty staré a suché trávy. Těch v posledních letech přibývá nejen v České republice, ale v celé Evropě. Mezi nejefektivnější postupy, jak porosty staré suché trávy odstraňovat, patří přirozená pasta velkých bíložravců, jako jsou například zubři nebo divocí koně. Proto některé země, jako například Španělsko, ale třeba i Nizozemí nebo Německo, systematicky vrací velké kopytníky do krajiny, aby snížili riziko požárů. Česká republika by v tomto ohledu měla být také mnohem aktivnější, aby se předešlo možným škodám.
0: Tak jste to slyšeli. Možná, že v dalších letech místo sekaček budeme si na zahrádky pořizovat právě zubry a nebo divoké koně, abychom to zvládali. Vám ale rozhodně nabízím další nejenom české písničky, protože už za chvíli tady bude Eros Ramazzotti a taky Marie Rotrová a Jiří Bartoška, Klíč pro štěstí.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: České rádio.

strach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Ano, Desišante a Milan Farmer těsně před 22. hodinou na rádiu Blaník a po té 22. hodině si dáme třeba podvod Honzi Nedvěda. Chtěl jsem to ráno, taky bude kapela Kex, Proč holky pláčou? A ještě Slza do ticha. Prostě celé léto vám na Blaníku hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Ale to bude rozhodně pokračovat také zítra. Ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno. Odpoledne se nám to od severozápadu bude dál vyjasňovat a teploty 23 až 28 v průměru. Ovšem na jihu Moravy tam naměříme klidně až 30 stupňů. Na horách kolem 20. Tolik počasí a zároveň se s vámi loučí Michal Krusberský. Mějte pokud možno pohodovou noc. Zkuste se i v těch teplotách tropických trošku vyspat na ten zítřejší den. No a pro vás, co jste na odpoledních a nebo nás posloucháte třeba někde při cestách v autě, tak pro vás tady za chvíli budeme mít písničky z lásky. Rádio
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník. Rádio.

0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
1: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
2: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
1: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKamen.cz.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz

0: Kafí. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha polojasná až skoro jasná, zpočátku se při zvětšené oblačnosti může objevit i déšť. Nejnižší teploty 17 až 13 stupňů, na jihu Moravy kolem 18. Úterní obloha bude z rána a dopoledne polojasná až skoro jasná, odpoledne se pak vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: pravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Spárkase, když jde o peníze.
2: Ahoj holky, tak jdete na casting?
3: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
2: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
1: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.

Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go!

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je obloha polojasná až skoro jasná. Zpočátku se při zvětšené oblačnosti může objevit i déšť. Nejnižší teploty 17 až 13 stupňů, na jihu Moravy kolem 18. Úterní obloha bude z rána a dopoledne polojasná až skoro jasná, odpoledne se pak vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem naší.

noční vysílání Rádia Blaník a já tady mám jednu zajímavou novinku, kterou můžete potkat v Nepomuku na jižním Plzeňsku. Prosím vás, oni tady rozjeli asi první suveníromat v České republice. Prý jim bylo líto, že tady prochází spousta lidí v době, kdy už jsou všechny obchody a všechny infocentra zavřené a že si nemůžou nikde koupit suveníry, a tak otevřeli automat na suvenýry, asi úplně první v České republice. No a co si tady můžete pořídit? Třeba turistické známky, skleničky, oplatky, dřevěné hračky nebo i slaměné klobouky. No a kromě klasických návštěvníků se míří také poutníci, kteří městem procházejí po svatojakubské cestě, takže i pro ně je tenhle ten automat rozhodně určený. Já vám teda smekám a gratuluju k takovému skvělému nápadu, jste možná první v České republice, tak ať to opravdu funguje a posíláme vám tam další skvělé písničky.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně je obloha polojasná až skoro jasná. Zpočátku se při zvětšené oblačnosti může objevit i déšť. Nejnižší teploty 17 až 13 stupňů, na jihu Moravy kolem 18. Úterní obloha bude z rána a dopoledne polojasná až skoro jasná, odpoledne se pak vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží stejně má.

budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: budu starým mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starým mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
2: Blaník. Krásný den, je úterý 11. srpna, svátek slaví Zuzana a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes opět pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku kauze Dozimetr. V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně začne výstava od 5 hodin, zaměřená je na tvorbu sochaře Ondřeje Olivy, potrvá do 25. října. Vystoupením Cirkula Putyka začínají v 18 hodin městské slavnosti Jeřabin ve Žďáru nad Sázavou. Slavnosti trvají do 12. září. Od 6 proběhne také ve Vile Pelé na Praze 6 komentovaná prohlídka výstavy obrazů, kreseb a fotografií Antonína Střížka Svět odvedle. Výstavou provede autor. A fotbalisté Sparty nastoupí do úterní odvety 3. předkola v Lyonu. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. To začne ve 21 hodin. Tolik očekávané události. Hezký den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se nedech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: jak vypadají vaši oblíbení moderátoři
1: a kde všude nás naladíte.
0: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.